Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř, k obrazu svému nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, vy nedali tušit, že jsem

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Rádio.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Radio Kontakt. Tak jako letní bouřky rychle

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Yeah.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On Air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna dnes projedná návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle koalice zjednodušit personální změny ve státní správě. Opozice však varuje, že novela může oslabit její nezávislost a otevřít prostor pro politické vlivy. Poslanci se k závěrečnému hlasování nemusí dostat ještě dnes. Pokud debata potrvá déle, rozhodování o zákonu se přesune na pátek. Na německou železnici se vrací život. Tamní vlaková doprava se po nočním celostátním výpadku postupně vrací k normálu. Provoz zastavila porucha rádiového systému, který slouží ke komunikaci mezi strojvedoucími a dispečery. Výpadek zasáhl dálkové, regionální i příměstské vlaky a ochromil také nákladní dopravu. Příčina poruchy zatím není známá, cestující musí i nadále počítat se zpožděními a omezeními. Ve fotbale se dějí i zázraky. To jsou slova trenéra Miroslava Koupka před nočním duelem proti Mexiku. Připomněl, že tým už letos zvládl náročné zápasy o všechno v březnovém play-off. Od hráčů očekává výrazně lepší výkon než v úvodních dvou zápasech skupiny. Složení základní sestavy před klíčovým duelem neprozradil. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Liberec začne hledat firmu, která v ulici na Žižkově ve čtvrti Rochlice postaví dva domy se 70 byty. Maximální cena zakázky bude 364 milionů korun. Práce by měly začít v listopadu a skončit o dva roky později. Více než 40% nákladů na výstavbu by měla pokrýt evropská dotace. Jde o druhou etapu. V první etapě proběhla výstavba tří propojených domů se 49 byty. Na severu Čech bude dneska jasno, odpoledne pak místy až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 31 stupni.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v tabu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No jo, zase jsme tady, krásné ráno, 6:02, s vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: David. Ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj. A hrozně moc jsme rádi, že tu jste vy s námi takhle hnedka po ránu. Tak pojďme začít nějakou hudbou. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Tak startujeme. Hezkou středu.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionu na Hit Radio. 6 hodin, 7 minut, středa zlomový den, nevím, jestli to máte stejně, ale středa je za mě opravdu zvláštní druh dne, jo. Sice pořád musíme podávat 100% výkony, ale už víme, že když středu přežijeme, tak čtvrtek, pátek už je taková pohodička, jo. Že se to tak jako láme, jak to máte vy?
1: Takhle, já mám od rána v hlavě písničku od Marka Ztracenýho, ty vole, ať už je pátek.
0: Tak tohle mám v hlavě od pondělního rána teda. Co Jasmin?
2: Taky samozřejmě, taky. Ale jinak jo, tak všichni se už asi trošku těšíme na ten víkend, i když má být teda velice horkej, to už jsme tady řešili.
0: To je vlastně stejný jak s tou středou, jako těšíš se na víkend, ale vlastně zároveň jako moc ne, jo. Teďka jako, a co s tím, jo?
2: No. Tak když všichni tak jako přežíváme v těch vedrech, tak pojďme fakt myslet pozitivně a říci, na co se všichni těšíme, jo. Ať už je to maličkost nebo něco většího, tak co víte, že dneska vám udělá radost? Nějaký setkání nebo nějaká akce nebo nějaký jídlo dobrý?
0: Já začnu, mě jste udělali radost, že vás vidím.
2: Jo, tak dobře.
0: Bohužel nemůžete říct to stejný, vidím to na vás, jo. Tak pojďte nám dát vědět, jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte vy, kdo jste u rádia. Pojďte nám to napsat na 777-937-777, připište k tomu, pardon, jak se jmenujete a odkud jste. Pojďme na další hity. Imagine Dragons na Hit Rádiu 608.

0: 6 hodin. 11 minut k tomu posloucháte středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a tohle bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte. Pojďme na to.
1: David Žacler, dělá mu radost těšení se na dovolenou začátkem července.
0: To je za chvíli. Wendy Písek těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená. Panebože.
1: Loli Solnice, 12 let, jdou se třídou na zmrzku za peníze za vánoční jarmark. Ano, to se těší.
0: Eva Ladeč nad Sázavou, ahoj, těším se na klimatizaci v práci a na oběd salátek falafel.
1: Denča Solnice dneska končí ve škole v 11.40 a na to se taky těší.
0: Renata Lipno, těší se až za dvě hodiny skončí v práci a pak volno.
1: Péťa Petřvald, jdou na divadlo Bílá paní na vdávání, jupí.
0: Ilča Havířov, těší se na oběd s kamarádkou, máme mít prima středu.
1: Petr Hradec Králové, těší se, až odpoledne vyrazí k vodě.
0: Bára z Prahy, dneska po práci se těší na návštěvu za přítelem, který je v nemocnici po septoplastice a to vedro je hrozný. Já jsem hledal, co to je septoplastika. Je to operace nosní přepážky, čověče. Čověče, zajímavý.
1: Tak to musí bolet, tak ať je brzo v pohodě, přítel.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, děkujeme i za zprávu od Wendy z Písku, na které jsem se totálně vykrosil. Těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená. No to je strašná věta, ale to je strašná věta. Tak děkujeme za všechny zprávy a posíláme další hity. Alex Warren, Ordinary, 6.12, Hit Radio, hezké ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Hit Radio, Alex Warren, 6 hodin, 15 minut, krásné ráno. Jedna z největších fotbalových hvězd má dneska narozeniny. Hádejte, kdo to je. David, je to na tobě, tipuj, ty tady rozumíš fotbalu jako jediný.
1: Tak já si tipnu Lionel Messi.
0: Tipuješ si naprosto správně a budeš vědět přesně kolik let?
1: 39, tipuju.
0: 39, Google pomohl. Takže ano, Lionel Messi má dneska 39 let, jeden z nejlepších hráčů, což teda víme i my s Jasmin, že je fakt dobrý, jo. A tam to končí.
2: Tam to končí. Ne, tak Messi je legenda, to víme. Ale tady v Česku máme jednu ještě větší, si myslím. Taky ano. Hraje už desítky let na jako největší špici. Mm-hmm. Všichni milujou napříč generace má a myslím si, že hitů nastřílela teda tolik. Dneska slaví 79. narozeniny.
0: Kdo?
2: No naše Helča Vondráčku.
0: Helča. 79 let, tak to je Messi ucho oproti ní.
1: Myslíte si, že to Messi ví, že má ve stejný den narozeniny i Helena Vondráčková?
0: Já si myslím, že určitě no. Tak oba dva mají super tak na branku, že jo?
2: No tak přejem všechno nejlepší oběma, hlavně teda Helence hodně zdraví a ať jí to zpívá.
0: Říkám si, koho bychom si mohli zahrát, jo? Je tady teda volba, buď bychom si mohli zahrát Leonela Messiho, anebo si můžeme zahrát Helenku Vondráčkovou, jo? Akorát Messi má trochu problém, že teda nedělá hudbu, jo? Takže víte, kdo tenhle duel vyhrává, jo? Sladké mámení, čtvrt na 7, 2 minuty k tomu, hezké ráno z Hit Rádia.

0: 9 let. Helena Vondráčková slaví dnes všechno nejlepší. Posloucháte rádio, ladíte Hit Radio, krásné ráno. 6 hodin, 20 minut. Za malou chvíli songy, na které jste zvyklí. Třeba tenhle parádní Damiano David Next Summer. No a řekneme vám, jak to ve středu ráno jezdí, přidáme aktuální dopravu tady na Hit Radio. Hezké ránko.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Každý den přináší nové výzvy.
8: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
7: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
8: Více na práce Ontex.cz.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
10: Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
11: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu. Otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
13: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
14: Tento víkend ožije město Šluknov zámeckými slavnostmi. Letos se bude slavit 20. výročí znovu otevření Šluknovského zámku od požáru. V pátek zaspívá kapela Kabát Revival, Toxic People a Z5. V sobotu vystoupí se svými hity Ondřej Hejba a skupina Žlutý pes, naše několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a nářez nakonec Děda Mládek Illegal Band. Chybět nebude ohnivá a laser show a after party Dance Mission. Více na sociálních sítích města Šluknov.
15: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na Hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
15: Harley.
16: Tomáš Klus.
15: Single X.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
16: www.hrady.cz.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
18: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala v Ústí nad Labem. Dávejte si velký pozor v Revoluční ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování, takže se můžete zdržet.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.

0: Trocha léta ve vysílání Hit Rádia. Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita, 6.31 s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
0: Cristiano Ronaldo se zapsal do historie, jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41-letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. Po dvou kolech přijímacího řízení má místo na střední škole zajištěno zhruba 98% deváťáků. Ve druhém kole uspělo 82% uchazečů o čtyřleté a kratší obory, přičemž téměř 4/5 přijatých se dostali na školu, kterou uvedli jako první volbu. Naopak u 6-letých a 8-letých gymnázií zůstává přijetí výrazně náročnější. Škoda Auto představila své největší elektrické SUV. Model Peak nabídne až 7 míst a má být elektrickou alternativou k oblíbenému Kodiaku. Výroba vozu začne v létě. První čeští zákazníci by se měli dočkat na přelomu letošního a příštího roku.
2: Já jsem na to představení včera koukal s hodou okolností a je to obrovský, je to ohromný auto.
0: Je to obrovský, auto. Já jsem se zastavil u toho, jak se vyslovuje ten model, protože mi přijde, že Škodovka to dělá zbytečně náročný, když se podíváme do historie Škoda 100, Škoda 110, nebo potom později Favorit a Forman. Aha. Dneska by člověk věděl, jak to správně vyslovit.
2: Tak píše se to Peak, vyslovuje se to Peak,
0: že jo.
2: Pak je Epic, to je Epic. Ale když se zaspomínáme, pak byla Felicia, že jo, tam se to zlomilo,
0: tam
2: že jo.
0: Se to zlomilo.
2: Bylo to Felicie, nebo Octavia.
0: Do té doby vlastně nikdo nemusel nic vědět, jenom přečet to, co viděl a od té doby
2: přesně,
0: by se něco doučoval.
2: Davide, mohl bys nám přičíst další song tady, co budeme hrát, jak se to jmenuje?
0: Tak to jsou Spice Girls, ne?
2: Ale ne, hezky, normálně to je napsaný.
0: Jo.
2: No přečti to.
0: Spice Girls.
2: Girls. Ještě špatně.
0: Spice Girls.
2: Přesně tak. Spice Up Your Life. Hezké ráno z Hit Rádia, 6.33.

0: Středa ráno, jenom hity Mirai na Hit Rádiu 6.38. Hezké ránko přejeme.
1: Pokud máte pocit, že vás to vedro zabíjí, tak vlastně máte celkem pravdu, jo. Něco pravdy na tom je. Máme tady novýho strašáka, který se jmenuje Heat Aging, tedy stárnutí zhorka, jo. Mm-hmm. A ono jako nestačilo, že nám říkají už roky, ať se mažeme tím opalovákem, ať se schováváme před UV zářením. Teďka se ukazuje, že na naší kůži nemá vliv jenom sluníčko, ale ty samotný vysoký teploty jako takový.
0: Jo. Jako na kůži můžu i žen, nebo jenom na kůži žen? Nebo jak to je rozdělený?
1: Možná je to na nás občas víc vidět, na nás ženách, ale ne.
0: Mm-hmm. Takže z toho vychází, že když se vystavujeme teda teplu, tak naše kůže stárne rychle, jo. Takže tím pádem podle téhle logiky by všichni pizzaři a pekaři v téhle zemi měli být už dávno mumie, teda. Vlastně i v restauracích teďka obrovský vedro v kuchyních, víme, jak to u vás vypadá, hrozný. Ty seš hodně na sluníčko poslední dobou, Jasmin, co?
1: To bylo hnusný.
0: Ne, jakože jsi hezky opálená samozřejmě, tak co blbneš?
1: Ne, ale opravdu pozor, jo, nestačí jenom ležet na pláži, ale opravdu klidně u té pici, jo, nebo v rozpáleném autě, když jste. Všechno to tu pokožku, tu pleť ovlivňuje.
0: A já bych klidně dobrovolně zestárnul teďka hnedka, jo. Kdyby to šlo, tak já bych vás vzal sebou, šli bychom k vodě, si lehnout na sluníčko, ale klidně bychom mohli stárnout společně. Tak přejeme krásné ráno vám všem, kdo nás ladíte. Alex Hepburn, Shaboozy, další songy pro vás za malou chvíli, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano,

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
4: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
5: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
6: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
9: Asi bouchla hadice.
8: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
9: Co?
8: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
9: Chlapi, jedem do Hostru!
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
12: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě jeli záchranné složky na Liberecku. U obce Markvartice havaroval motorkář. No a pozor taky v Ústí nad Labem, kde vás taky teď může zdržet nehoda v Revoluční ulici.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
14: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.50, tohle jsou hity na Hit Rádiu, Alex Hepburn. Jedno mochito, jeden yes a jedno převrácení lodě. A jak se ukázalo o pár měsíců později, taky jedno miminko.
1: Přesně takovouhle historku nám poslala Lucie do naší soutěže o nejlepší zážitek z vody. S partou prý jezdili každý rok na vodu, 4 kánoje po dvojicích a představte si, že 4 roky byly jediná posádka, která se vlastně ani jednou necvakla, jo. Ale potom přišla Otava, Lucie, ta si tam koupila svoje první mochýto v životě a před jezem si ho dala mezi kolena, protože si říkala, že jestli ten jez pojedou, tak určitě naberou vodu, že jo. No tak jeli, nabrali plnou loď, převrátili se a zatímco se snažili zachránit sebe i tu loď, tak ostatní kámoši jim místo pomoci mávali pádlama nad hlavou a slavili, že se už konečně taky cvakla tahle ta posádka, jo. No a z mochýta se prej stihla napít jenom jednou a jak sama píše, tak asi to tak mělo být, protože za 8 měsíců se jim narodilo malý miminko.
0: Hezky, to musel být mejdan. To musel být mejdan. Čili za 8 měsíců nebo za 9 měsíců?
1: Za 8 měsíců, takže ona už asi měsíc jako...
0: Jo, takhle, už to chápu. Já si myslím, no, že to právě vzniklo všechno na tom během toho cvaknutí, jo? Nicméně, právě takové historky teď hledáme i od vás, tak jestli máte nějaký nezapomenutelný zážitek z vody, ať už vtipný, bláznivý nebo naprosto neuvěřitelný, tak nám ho napište na web hitradio.cz a my opět v pátek vybereme ten nejlepší a jeho autor získá poukaz na nákup produktů značky Helly Hansen v hodnotě 7000 korun, jo? Helly Hansen je značka, která už desítky let vybavuje jachtaře, vodáky i milovníky pobytu venku. Tak pokud byste chtěli vyhrát, stavte se na webu hitradio.cz, kde najdete všechny detaily a podrobnosti.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: 6.58, posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Dubaj má problém, málo turistů. Detaily k tomu bude mít náš nejlepší zprávař David Jošt už za malou chvíli. No a samozřejmě těšit se po 7. můžete i na další muziku. Třeba Kaskáda nebo Reddy Kirken. Tak hezké ráno, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
3: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
4: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
5: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
6: Co to je?
5: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
6: Ideální na léto s kámošema.
5: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
6: Tak to beru.
5: Když hry, tak Mironet.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
0: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Íránské útoky otřásly ekonomikou Perského zálivu. Pohonné hmoty po celém světě zdražovaly a tamní destinace řeší odliv turistů. Dubaj, která dlouhodobě těžila z pověsti bezpečného centra obchodu a turismu, čelí po íránských útocích ekonomickému otřesu. Konflikt narušil tamní energetiku, obchodní trasy i investice v regionu. Řada Čechů proto dovolenou na Blízkém východě přehodnotila. Na jižní Moravě si připomínají smutné výročí, 5 let po tornádu na místě dokončují obnovu. Obce na Břeclavsku a Hodonínsku odstranili většinu škod a dokončují poslední projekty. Obnova se nyní zaměřuje hlavně na zeleň, veřejná prostranství a nové obecní investice. Psychologové uvádějí, že většina obyvatel se s katastrofou vyrovnala, někteří ale její následky stále řeší. Mexiko před zápasem s Českem zakáže v centru prodej alkoholu. Opatření má omezit nadměrné pití a problémy v ulicích, kde se očekávají tisíce fanoušků. Zákaz se týká míst, kde se budou lidé scházet ke sledování zápasu. Úřady chtějí zajistit bezpečnější průběh fotbalového svátku. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Slovenská firma TMR bude provozovat ski areál na Ještědu dalších 10 let. Uplatnila opci, což znamená automatické prodloužení pachtovní smlouvy s městem o dalších 10 let, tedy až do roku 2037. TMR ročně platí městu na pachtovném zhruba 6 milionů korun a od toho se odečítá částka za služby, které provozovatelský areálu naopak poskytuje městu pro sportovní kluby či školy. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou opět dotýkat tropických hodnot. Budou se pohybovat mezi 27 až 31 stupni a bude jasno až polojasno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Ahoj, ahoj, ahoj.
12: Krásný ráno.
1: Snídaní šampionů.
0: Máme tady, Davide, to by hezký ráno, Dave.
13: Hezké ráno všem.
0: A hlavně krásné ráno, ano, vám všem, kdo jste u rádia, 7:03, to je paráda, hezké ráno.
12: Zajímá nás, máte v páru společný účet, anebo je to věc, do který byste v životě nešli? Zůstaňte s náma, proberem to.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Kaskáda, tohle je Hit Radio 6 minut po 7. Dobré ráno.
1: Máte s partnerem nebo partnerkou společný účet? Pokud jo, tak možná podle vědců máte nakročeno ke spokojenějšímu vztahu, jo? Protože údajně páry, který sdílejí finance na společném účtu, tak bývají šťastnější, více důvěřují a často spolu vydrží mnohem díl kvůli pocitu, že táhnou za jeden pro vás, což samozřejmě neznamená, že jako kdo má oddělený účty, tak ten má problém, ale lidi zkrátka občas tohle vyhledávají víc.
2: Já samozřejmě nevím. Záleží na tom, kolik peněz na tom účtu je, že jo? Když je tam nula, tak nevím, jak se ty vztahy úplně budujou.
0: Já s tím nesouhlasím. Já si nedovedu představit, že by moje viděla, za co utrácím. To bych si, abych se styděl. Jo, protože já teda občas nakupuju takové blbosti, o kterých neví, a myslím si, že to máte dost podobně i vy, ženy, jo. Představ si, jako jasně, máš společný účet, to je jako hezký, ale druhý problém je, že máš taky společný výpis z účtu.
1: Hele, my třeba, ano, nemáme společný účet. Dokážu si to představit, když bychom měli rodinu nebo byli vzatý, tak jako spoustu lidí kolem mě to takhle dělá, ale zároveň mají i ty svý solo účty, jo, a sem třeba dává jenom věci na bydlení a tak. To mi přijde vlastně v pohodě, ale jinak, co jsi říkal s tím výpisem z účtu a že by ten druhý jako věděl, za co člověk utrácí, tak to my si jako říkáme i tak, jo. Akorát můj Kuba to vždycky obchází a když vidím, že jako má něco novýho a je to nějaký dražší, tak se ptám, no tak říkej, tak kolik to stálo? A on, no oni mi to dali. A to říká furt.
0: Jo, aby to, jasně, no, jasně. Takhle by to nezamaskoval, to je pravda. Davide, si představ, třeba, že zaplatíš, máte společný účet, teoreticky s Evou, zaplatíš v hospodě prostě pivko a za vteřinu ti přijde SMS-ka. To jsi tam fakt musel poslat těch 5-12? Tak já nevím, já jsem proti, proti, co Jasmin? Záleží.
1: Záleží do budoucna, ale spíš co teda naši posluchači.
0: A jakou má vlastně David zkušenost se společným účtem?
2: Dobrou.
0: Dobrou máte, že jo?
2: Máme.
0: Já jsem si říkal. No jasně, a jak to funguje? Jak to teda funguje?
2: Funguje to dobře, protože k tomu máme ještě každý svůj účet, takže když si chci koupit něco, s čím Eva úplně nesouhlasí.
0: Aha, nebo tak se to něco, o čem by neměla vidět.
2: Nebo tak, jasně. Tak se to nikdy nedozví.
0: Tak ono to je mezi mužem a ženou, takže moje peníze jsou naše peníze a tvoje peníze jsou tvoje peníze. Je to tak, že jo. No tak dejte nám vědět, to nás zajímá, jak to máte vy, kdo nás hledíte. Jestli teda společný účet ano nebo ne. Pošlete nám to jako hlasovku na 777-937-777 nebo klasicky zprávou. A my k vám vysíláme další parádní song Reddy Kirken, Zítra mám na Hit Radio. Zítra mám.

0: Madonna, chcete-li Hang Up, 7 hodin 15 minut posloucháte. Středeční Hit Radio, krásné ráno. Řešíme tady společné účty ve vztazích, jestli ano nebo ne.
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
0: Tak tohle téma ve vás rezonuje, přišlo od vás spousta zpráv, tak pojďme se pustit do té první od vlády. Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mi to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude.
1: To je hrozný. Další zpráva. Před 25 lety jsme měli jeden společný účet s manželem. Měla jsem jenom dispoziční právo. Když náhle zemřel, banka účet zablokovala a zůstala jsem s dvěma malými dětmi bez peněz. Takže za mě klidně společný účet, ale k tomu ještě každý ten svůj. No a to musí být fakt hrozná situace.
0: Hezký.
1: No.
0: Další zpráva. Společný účet ano, ale ne před rozvodem. Kdy přijde na telefon pohyb na účtě, platba dvojtečka, wellness pobyt a ty jsi doma. Au, au.
1: Jako práskne to cokoliv, no. David, praktikujeme s manželkou společný účet. Když měla žena svůj vlastní, tak na něm pořád mrzlo, většině v mínusu. Po spojení v jeden je na něm teplo, pořád v plusu, ale máme i každý svůj takový malý, aby bylo možno manželku i překvapit dárečkem nebo něčím jiným, kdy nevidí pohyb na tom našem společném.
0: Neskutečný. Tak ještě dorazila zpráva, krásné ráno, společný účet je u nás věčné téma. Častá bouře, manžel vydělává 5x více než já a nechápu, že pořád nemá nic a já z mé mini hromádky ještě ušetřím. A další zprávy. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.

0: 7.20, Hit Radio, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Myslíte si, že by se vaše dítě zasloužilo za vysvědčení chytré hodinky? No tak ty můžete vyhrát už chvíli po půl osmé v soutěži Rychlá pětka. Jak na to? Detaily k tomu přidáme za malou chvíli, počkejte na to. Přihodíme i další hity, tohle je Taylor Swift. No a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
4: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
5: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
6: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
9: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
12: Hele, co ocení sa?
11: Zase? Včera jsem tam byla na rande.
12: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
11: Ale vadí to?
12: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
11: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
12: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
13: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
16: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Uzavírka v těchto chvílích čeká na Litoměřicku opatrně u obce Brozany, kde vás zastaví strom přímo na vozovce. Je neprůjezdná. Čeká se na hasiče a jezdí se objížďkou.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Kontakt.

0: Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato, tohle je Hit Radio 731 a David pro nás má ranní update.
2: Ranní update.
3: Yellowstone by se mohl dočkat vlastní videohry. Společnost Paramount naznačila, že mezi její herní priority patří úspěšný seriál. Žádný konkrétní projekt zatím oznámen nebyl. Ve hře by ale podle fanoušků mohla být správa ranče, jízda na koni nebo příběh inspirovaný konflikty známými ze seriálu. Na pražském letišti přibývá zabavených věcí. S nástupem letní sezony cestující nejčastěji chybují při přepravě tekutin, elektroniky nebo nebezpečných předmětů. Kontroloři pravidelně zadržují nože, obranné spreje či nevhodné baterie. Kuriozitou byly například hodinky ve tvaru granátu v hodnotě zhruba 400 tisíc korun. Bohuš Matuš a jeho manželka Lucie už netvoří pár. Zpěvák Bohuš Matuš a Lucie Matušová potvrdili rozchod. Spekulace odstartovalo Matušovo vyjádření na společenské akci, kde uvedl, že neví, kde se jeho žena nachází. Lucie Matušová následně uvedla, že i po rozchodu zůstávají dobrými přáteli.
4: Já tady koukám na ten důvod rozchodu. No samozřejmě jako věkový rozdíl 29 let udělal svoje, ale plus ona, že se chce studuje teďka konzervatoř, chce se tomu věnovat, dokončit školu, taky se věnovat kamarádům a nechce být non-stop doma, což prej Bohuš chtěl.
5: Si myslím, že spíš byla už moc stará na něj.
3: Nebo si chce najít někoho staršího ona. Třeba.
5: Ale na druhou stranu zase, ať to úplně ne to, strávila s ním třetinu svého života. Pojďme soutěžit.
3: Takže kolik? 5 let?
5: Je tady rychlá pětka. Máme pro vás chytré hodinky Garmin Bounce v hodnotě 7,5 tisíce korun. Je to něco jako bezpečný telefon na zápěstí. Dítě může volat, posílat zprávy a rodiče mají přehled, kde se právě nachází. Tak napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. A tohle ne. Já jsem do toho mluvil, tak to ne. Poetika. Blízko na Hit Rádiu, pojďme si to užít. Hezké ránko.
6: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Nová muzika ve vašem playlistu Poetika blízko na Hit Rádiu v 7.35.
2: Rychlá pětka.
1: A to je čas soutěžit.
3: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun. Asi už víte od nás, že Garmin patří mezi opravdu nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely úplně pro všechny, pro děti, pro sportovce, dobrodruhy, profíky, zkrátka každý si tam zvládne vybrat.
1: A s námi v éteru už je Zuzka. Zuzi, krásné ráno.
4: Dobré ráno.
3: Ahoj.
1: Dobré ráno do Havířova. Jaké tam máte počasí, co v Havířově?
4: Je tady pěkné vedro, jako každé ráno.
1: Asi jako všude. No tak pojďme soutěžit, máme pro tebe 5 otázek, které vyměníme za chytré hodinky Garmin Bounce 2.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Která spisovatelka napsala knihu Babička?
4: Němcová.
1: Ještě jednou?
4: Božena Němcová.
1: Ano, ano, ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Zuzi, jaké je hlavní město Itálie?
4: Řím.
1: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Která česká zpěvačka naspívala hit Dlouhá noc a zároveň dnes slaví 79. narozeniny?
4: Vondráčková Helena.
1: Mhm.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Budeš vědět, jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
4: Bradavice.
1: Přesně. A pojďme na poslední, pátou.
3: Který bílý pták nosí podle pohádek děti?
4: Děti čáp.
1: Zuzi, ty jsi skvělá. Chytré hodinky Garmin Bounce 2 za 7,5 tisíce korun jsou tvé. A ty jsi nám napsala, že každý den poradím maratonu a odevzdání naštvané dcery do školy, posloucháš naše rádio a říkáš si, že bys chtěla něco vyhrát. Tak to se ti splnilo a hodinky asi usradní život, co?
4: Super.
3: Gratulujeme k výhře, byla jsi super.
1: Zuzko, měj se krásně. Není zač. Zdravíme do Havířova, měj se hezky, hezký den, ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Ze své zkušenosti, když se podívám kolem, a třeba i můj brácha, který vždycky chtěl blondýnu, která sportuje, je taková jako hodně akční a extrovertní, tak nakonec se usadil s brunetkou a tak to vidíme jako všude kolem sebe, takže si myslím, že tak to nějak bude.
1: Je to pravda. Poslední průzkum říká, že blondýnky si užívají víc zábavy, jsou atraktivnější pro spoustu mužů, ale navrch mají trošku brunety, protože podle britského portálu Mirror jsou odvážnější, ochotnější zkoušet nové věci a více věnují svým partnerům. A tohle já můžu potvrdit.
0: Já si na jednu stranu myslím samozřejmě, že je potřeba to brát trošku s rezervou.
1: No, myslíš si to proto, protože máš na hlavě jiný odstín, než je ten hnědý, že?
0: Přesně tak, ale
2: ten
0: zároveň...
2: Vítězný.
0: Já to potvrzuju i z toho ženského hlediska, že já když jsem byla jako třeba na základce a na střední, tak se mi hrozně líbili blondětý kluci, ale vlastně už dávno to tak jako není.
1: Jasmin, máme tady jednu zhrzenou ženu ve studiu právě teď.
0: Ne, teď já jsem vám to potvrdila, no jo, že dobře, i u chlapů jsou brunetáci.
1: Ty máš brunetu doma, Davide?
2: Já mám něco mezi. Ale spíš takový špinavý blond, co tomu říká podle mě.
1: Špinavý blond, a tak ty taky nejsi vlastně úplně blondýna. To je taky takovej...
2: Jsi taky špinavý blond.
0: Jsi taky špindíra.
1: Dobře, takže kadeřnice dneska nebudou stíhat, jo? Takže dneska si míchá hnědý odstíny. Vyřešeno, vyřešeno.
3: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
4: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
5: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
6: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
7: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
8: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
12: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
13: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Landa,
14: Harley,
15: Tomáš Klus,
14: Single X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
16: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
14: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
15: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a

0: opakovaně. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Bydlet o úroveň výš?
2: Můžete i vy.
1: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
2: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
1: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
2: Rezidence Level 21.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se teď řeší na Ústecku. Pozor, v obci Trmice, kde se srazilo osobní auto s cyklistou. Záchranné složky zasahují v Tyršově ulici, která je teď průjezdná se zvýšenou opatrností.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. 7:53 a vám všem, kdo jste u rádia, přejeme hezké ráno.
1: Mám pocit, že nám tady probíhá taková tichá invaze, jo? A že si toho skoro nikdo nevšiml. Českou soutěž o nejkrásnějšího muže, českou soutěž vyhrál Slovák, jo, potom. Český premiér, Slovák, naše social manažerka, Slovenka, jedna naše zprávařka, Slovenka, David, máma ze Slovenska.
0: To je neskutečné.
1: Jo, jakože taková organizovaná akce tady nějaká tichá.
0: Davide, co nám k tomu řekneš teda? Ty k tomu máš nejblíž tady z nás.
2: Nevím, co ti mám povedať.
1: Ne, tak my jsme si mysleli, že jako po tom rozdělení každý půjdeme vlastní cestou,
0: že
1: a
0: jo,
1: oni nás normálně obsadili prostě.
0: Oni prostě ti Slováci zvolili taktiku obsazení všech důležitých pozic v naší zemi, jo. Mně prostě přijde, oni dělají, jak kdyby nevěděli, kde domov můj, přitom na Tatru se blízká, jo. Tak já nevím.
2: Já bych chtěl ještě uvést na správnou míru, že ten člověk nebo ten soutěžící, který vyhrál soutěž krásy, jsem nebyl já. Jenom aby si to někdo jako nepopal.
1: A tak my jsme byli zmatený, ježiš, tak to jsme rádi za objasnění.
0: Děkujeme, Davide, teď už nám to je úplně jasný.
1: Či je to výhra Slováků, Česka?

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levný plyn pomalu mizí z trhu. Podle odborníků mohou nabídky pro nové zákazníky zdražit až o třetinu. Důvodem je růst cen na burze po konfliktu mezi Izraelem, USA a Íránem. Domácnosti s vyšší spotřebou by si mohly připlatit i několik tisíc korun ročně. Lidé, kterým končí fixace, by podle expertů měli zvážit novou smlouvu s pevnou cenou. Další tragické zprávy přicházejí z Rakouska. Mladý Čech zemřel po pádu z hory. Podle horské služby spadl při přecházení sněhového pole z více než 100-metrové výšky. Záchranu navíc komplikovalo silné krupobytí a špatné počasí. Tělo mladíka se nakonec podařilo transportovat do údolí pomocí vrtulníku a horské služby. Češi objevují kouzlo cestování o samotě, solo dovolené jsou stále populárnější a reagují na to už i cestovní kanceláře. Například Čedok nově spustil speciální nabídku pro lidi, kteří chtějí vyrazit do zahraničí bez doprovodu. Podíl solo cestovatelů každoročně roste a dnes tvoří zhruba 3% všech prodaných zájezdů. Nejčastěji míří do Turecka, Španělska nebo Egypta. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Liberec začne hledat firmu, která v ulici na Žižkově ve čtvrti Rochlice postaví dva domy se 70 byty. Maximální cena zakázky bude 364 milionů korun. Práce by měly začít v listopadu a skončit o dva roky později. Více než 40% nákladů na výstavbu by měla pokrýt evropská dotace. Jde o druhou etapu. V první etapě proběhla výstavba tří propojených domů se 49 byty. Na severu Čech bude dneska jasno, odpoledne pak místy až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 31 stupni.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Dobré ránko.
9: Hezkou středu.
13: Snídaně šampionů.
9: Já chci takhle hnedka ze začátku téhle hodiny poděkovat naší posluchačce Martině, která mi svojí zprávou něco připomněla. Já cituju její zprávu. Dobré ránko, tak jsou kluci v sukních, jak jste včera říkali, takže vy jste pěkný srábotky a já jsem na to zapomněla a jsem ráda, že Martina to připomněla, protože včera jsme se tady vsadili, že kvůli vedru kluci přijdou v sukních, stejně jako nějaký protestanti nebo stávkaři ve Francii.
14: Hele, takhle, já bych se chtěl zastát mě, protože já jsem od začátku říkal, že já nepřijdu.
12: Hele, tak jestli to stačí, já jsem si sundal kalhoty teďka.
14: Tak to zpátky radši.
12: Tak já tam zpátky, jo.
9: Marťo, že jsi to připomínala.
12: No, přesně, že? Přesně.
0: Hit Radio Kontakt.
15: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si slyšela tikat sluneční hodiny, a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let

0: Činasky měly místo ve středečním playlistu Hitrádia 6 minut po 8. Hezké ránečko.
1: Myslím si, že jsou jenom dva typy lidí. Ty, který mají kufr na dovču zbalený týden dopředu, a pak třeba můj Kuba, který si balí 20 minut předem, jo. Možná to někdo máte jako já, že i když letíte až vlastně za dlouho, tak už přemýšlíte co sebou. A u toho jsem se včera večer přistihla já, kdy prostě ono to není o tom, že bych jako byla nějaký obrovský plánovací typ. Já letím příští čtvrtek, ale prostě tak strašně moc už se těším, že jsem si tak jako začala kolektizovat věci sebou, říkám si jo, tak tohle si vezmu, tohle ne. A už se tak jako připravuju a zajímá mě, jaký tip jste vy z těch dvou.
0: Počkej, nejdřív ještě zůstaneme u tebe, Jasmin, jo? Takže ty letíš příští čtvrtek, což je za týden a den navíc, a už balíš teda. Jo?
1: Tak nedávám to do kufru vyloženě, ale tak se těším, věc. Že to nejde.
0: A pak, jestli teda můžu říct, druhá chyba, ty jsi říkala, že tvůj Kuba má za 20 minut zbaleno.
1: Hmm.
0: To je kec, to je moc, jo. Hele, jestli teda můžu mluvit za nás chlapy, jo, tak schválně se to David potvrdí. Balení nás chlapů je peněženka, pas, trenky a ponožky, jejichž počet je přímo uměrný počtu dnů stráveným na dovolený. Triko, kraťasy, kartáček a zbytek si koupí na místě. Hele, hotovo, 3 minuty čistýho času.
2: Jaký vu?
0: Tak.
1: No dobře, tak ale určitě se mezi váma najde někdo. Pojďte mě zachránit, kdo to má stejně jako já.
0: No tak u vás jen dobře, ať se zastanu, u vás jen je to prostě o něčem jiném, jo. Takhle zbalit kufr, který se musí vejít do váhy kolik 20, 25 kilo, tak jako poskládat tam ty, všechny ty vaše peripetie, jako to není jednoduchý, že?
1: Počkej, ale hlavně, co mi došlo teďka, vy jste rychle zbalený díky nám, že jo? Protože já to tomu Kubovi vždycky vyžehlím, já mu to i jako hezky složím, teďka mu připravím tu hygienu a on to jenom naháže do toho kufru.
0: No tak teďka už chápu, že jsi říkala, že balí 20 minut, což mi nedávalo smysl, když to teda balíš ty, jo?
1: Takže jaký tip jste vy, naši milí posluchači, balíte hodinu předem, týden předem, nebo 20 minut předem, přesně?
0: Nahrajte nám to jako hlasovku, budeme moc rádi. 777-937-777 přes WhatsApp. A budeme rádi samozřejmě i za klasické zprávy, SMSky. A vy si užijte další muziku, než se k tomu vrátíme. Třeba Shakira, Whenever, Wherever, anebo tohle Rehab in my head na Hit Radio 808.

0: Tohle je taky velký léto, Shakira, Whenever, Whenever na Hit Rádiu, za minutu 8:45.
1: Balíte si na dovolenou dopředu hodinu, týden nebo pár minut před odletem na letiště? Na to jsme se ptali.
0: Musíme připomenout, že Jasmin si balí na dovolenou, která je příští týden už od teď.
1: Ale není to, jsem říkala, že bych byla jako plánovací typ, já to zvládnu za pár minut, ale já už se prostě nemůžu dočkat, takže mi ta hlava běží.
0: A my tady s Davidem jsme ten typ chlapů, který mají zabalený za 3 minutky. Tak přišlo od vás spousta zpráv.
1: Ilona, klidně bych balila ob týden, celý den, no a to je ono, prostě někoho to baví. No.
0: Koho baví balit? Davide.
2: No mě ne, co se koukáš na mě?
0: Další zpráva, Denisa, dobrý den, Jasmin to řekla dokonale, asi co se týče toho balení chlapu, jste super parta, krásný den.
1: Bára, přidávám se k Jasmin, já bez plánování nemůžu existovat a patří do toho i balení na dovču, říkám znovu, já vlastně nechci plánovat, ale jen se těším, ale jinak děkuju, že se přidáváš ke mně do týmu.
0: To je divný, že jste tady Jasmin vybrala zprávy jenom, který tě podporují. Dobře, pojďme dál. Zuzka píše, dobré ráno, v balení na dovolenou, když jedu sama, jsem stejná jako Jasmin, už týden před přemýšlím, co si vezmu a co je potřeba dokoupit, když jedeme s dětmi, tak se čas balení prodlouží až na 2 týdny. Ty bláho.
1: Ahojte, já jsem Jirka, na dovču jezdíme, těší nás Jirko, na dovču jezdíme převážně autem, odjíždíme v pátek a já mám už týden zbaleno vše v autě, nenávidím spěch, moje žena balí tu hodinu před odjezdem a ta nervozita vždycky to je katastrofa, stejně toho půlku zapomene, jste skvělí, mějte se, děkujem.
2: Při těchto teplotách teda doufám, že si nezabalili řízky, jako týden teďka odpočívali v autě.
0: To by se muselo hnedka sníst na první odpočívadla. Taky teda mám několik hlasovek, třeba od Majky.
3: Ahoj lidi, ptali jste se, jak dlouho mě trvá, než zabalím. Balím se minimálně 6 týdnů dopředu, abych měla všechny věci, které budu potřebovat, pak to samozřejmě selektuji. Ale abych balila na poslední chvíli, taky to umím, ale myslím si, že to není to pravé ořechové. Čau.
1: 6 týdnů, co jsem já s týdnem, jako 6 týdnů?
0: To je docela dost, docela hodně.
1: Docela dost.
0: Taky tady máme hlasovku od Veroniky.
4: Ahoj rádio. Tak Jasmin, já tě v tom moc nepodpořím, protože já jsem ta, kdo má zabaleno za 20 minut. Můj manžel balí tak den dopředu, ale s tím, že já mu přebaluju, protože mu chybí ponožky, trenky, pyžamo.
1: Je to tady.
4: Takže ano, dobaluju všem, pak zabalím dětem a já jsem zabalená během 10 minut. 20 je i hodně. S pasama, s cigaretama, se vším, jak to má být. A manžel vlastně je ten, který tu dovolenou zaplatí, takže mě to moc nevadí. Krásný den vám přeju.
1: A to mě na tomhle vždycky baví a vybavím si to, i když jsem byla malá a hádali se o tomhle máma s tátou. Jak máma prostě zabalila nám jako malým dětem, sobě, ještě připravila celkem věci tátovi a táta pak, že jí to jako trvá, ne?
0: Ach,
1: že jako, teď já už všechno mám, co, poznáváš se, viď?
0: No, no jasně. Ta hlasovka od Verči tak krásně začala, jakože s tebou nesouhlasí a pak tam řekla tu zásadní věc a to, že no, musím ještě povalit prostě toho svýho chlapa. No dobře, no. Taky tady máme hlasovku od Ahoj, tady Tomáš. Pojďme na Tomáše.
5: Ahoj, tady Tomáš.
0: Miluju.
5: Já se vždycky balím den dopředu, jo, kde nahážu veškerý ty věci potřebné, co chlapi potřebují od ponožek po boxerky a nějakých pár kusů oblečení, který člověk vždycky nějak tahá, vyklepe, vyvětrá a tahá dál. A taky tam dám powerbanku a veškerý kabely na nabíjení, který mám 2x. Jedny doma a jedny v paťohu. Vždy připravení, když někam jedu. Tak zatím. Čau.
0: No vidíš, tady Tomáš má ty kabely 2x, prostě kdyby jste třeba vy ženy na ten kabel zapomněli, protože tu elektroniku balíme my, že jo?
1: To jako bere si sebou jen jeden, ale dobře.
0: Dobře, tak jako 50-50 to není, no takhle, dobře. Bez vás, co bychom bez vás dělali, no, jasně, no.
1: Tak, konečně slovo chlapa je.
0: No, dobře, no. Tak my vám taky něco zabalíme, další parádní hity ke všemu, co děláte. Tohle je Dermot Kennedy. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Kiss Me, chvíli po 8:45. Mějte prima ráno. Jeli po trochu sunshineu. One Republic, Sunshine, další parádní muzika pro vás za moment. Staví se taky Dasha Austin, no a stavíme se i u vás v autě, poradíme, kde to ve středu ráno stojí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
4: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
5: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
6: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
7: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
10: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
9: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
11: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete s
14: tisku levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K vážné nehodě došlo na Jablonecku, poblíž obce Lučany nad Nisou, srazilo se tam osobní auto s motorkou. No a pozor, taky přímo v Jablonci nad Nisou, kde se nehoda stala v Podhorské ulici.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Kontakt.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší středeční ráno. One Republic, Sunshine. Je přesně 8:30 a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Cristiano Ronaldo má na kontě další rekord. Jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41-letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. No a taky Shakira se zapsala do historie fotbalu. Kolumbijská zpěvačka si zahajovacím vystoupením na letošním mistrovství světa připsala už 4. účast na fotbalovém šampionátu. Tím překonala svého bývalého partnera Gerarda Pikého. Češi si oblíbili cestování s aplikacemi, pomáhají s plánováním tras, hledáním spojů, překlady i rozpočítáváním společných výdajů. Podle cestovatelů jsou správně zvolené aplikace často stejně důležité jako pas nebo platební karta.
0: Přemýšlím, jakou mobilní aplikaci využíváme na dovolených nejvíc. Za mě to je asi Booking, co vy?
3: Taky.
4: U nás TripAdvisor, díky tomu si můžeš najít skvělý restaurace v okolí.
0: Nekecej, fakt? Nepoužíval jsem, tak ještě nějaký tipy? Jasmin, přihoď nějaký tip do vínku.
3: Tak já se radím i s ChatGPT, ať naplánuje věci na dovču, no.
0: No ale to jsem zkoušel, jednou taky a chtěl jsem prostě cestu do Dubaje a najednou prostě jsem skončil někde v Jugovce.
3: Musíš mít placený.
0: Jo.
4: Nebo taky Tinder může být jedna z takových aplikací, co se hodí.
0: To je taky pravda. Daša Austin, další skvělý hit pro vás tady na Hit Radio 8:31 a my vám přejeme krásné ráno, šampioni.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, tohle jsou vanastovky. A mě by zajímalo, jestli se vám taky stává, že když dáte, prát pračku, taky zapomenete vyndat.
1: Stávalo se mi to do jisté doby.
0: Pak se to musí prát znova, protože to vlhký prádlo samozřejmě víme, není vonavý. Tak, mohli za to výrobce praček, protože lidé kvůli tichému chodu zapomínali prádlo uvnitř, jo? Takže teďka se vrací zpátky do mody hlučnější motory a hlasitý tóny, abychom na to nezapomínali.
1: To je fakt, jakože moje pračka, ta vyloženě zpívá, jo, ale to, co jsi říkala před chvílí, tak já s tím vlastně do jistý míry souhlasím, protože opravdu jsem tam jinak tu pračku zapomněla, ale mně by stačily třeba 3 pípnutí, ale ona prostě půl minuty tam něco huláka.
0: Jasně, ona tam prostě, ta pračka jede svůj koncert, jo, asi přesně víte, o čem mluvíme a říkám si, jako ta pračka prostě hodně chce, abys tam došla a aby si vyndala, jo. Ale spíš mě teda jako zajímá, zaraží jedna věc, jak vlastně čas u praní je naprosto relativní záležitost, protože známe programy třeba na 20 minut, ale on ten program nikdy netrvá 20 minut, jo?
1: To taky z vlastní zkušenosti, ano, podepisuju se pod to, nevím, co s tím nikdy upřímně, vždycky tam pak čekám, já si to naplánuju a chci odejít z bytu pak, jo, buď na randíčko se svým klukem, nebo prostě ven s kámoškou a já říkám furt, nemůžu, ještě pere.
0: Přesně, a nebo třeba, já nevím, je 9 večer a dáš ten program na hoďku a řekneš si, hele, do těch 10, dobrý, sice sousedi možná budou trochu brblat, ale do těch 10 je to prostě jako ofiko, jo. A pak prostě je třeba 22:40 a ta pračka začíná ždímat, jo. Já nevím, možná jsem jenom blbej a neumím to nastavit, ale sakra, když tam vidím, že ano, program je na hodinu, tak čekám, že to zapneš a že to za hodinu skončí, jo. Takže opravdu jako čas je relativní, jako jo, to jako neřekl Einstein, ale každý, kdo někdy stál před pračkou a sledoval tu svítící poslední minutu na displeji, jo. Pojďme si říct.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.

0: The Power of Dreams.
1: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
2: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
1: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
2: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
1: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: 8.51, dáváte si středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a tohle taky Huntrix Golden, dobré ráno.
1: Než se s váma dneska rozloučíme, tak tu máme závěrem dva důležitý odpočty.
0: Dva.
1: Za přesně 48 hodin budou děti držet v ruce vysvědčení a za 22 hodin budeme vědět, jak moc velký průšvih, nebo naopak překvápko, pro nás bylo mistrovství světa, protože ve tři ráno nastoupíme proti Mexiku.
0: To jsou náročné věci, ještě když se vrátíme k tomu vysvědčení, tak samozřejmě největší radost z toho mají děti a rodiče trošku tak jako už teďka vymýšlí, co ty dva měsíce, jak zabavit jejich ratolesti. Takže buď anebo. Pak tady máme fotbal, buď anebo, jo? Takže čeká nás klíčový zápas s Mexikem, jak bylo řečeno, ve tři ráno.
1: To je fakt jako hodně špatná doba, musím říct. Yeah.
0: Jako tři ráno, no, to je takový, jako jestli jít spát, anebo jestli si dát budík. Já nevím, já kdybych to teda sledoval, fotbal, jakože to jde tak trošku mimo mě, já bych asi nešel spát teda, byl bych s váma, kdo spát nepůjdete.
1: Ale kdo spát nepůjdete a zároveň víte, že se uslyšíme zase zítra ráno, tak já bych klidně jako tady rozjela, abyste, pokud máte třeba doma nějaký sombrero, nebo budete mít pivko a budete fandit, ať se nám klidně cvaknete a pošlete nám to sem do studia a my si na to hnedka ráno podíváme.
0: Ale počkej, to úplně mění situaci, jak jsi zmínila to pivko, to by se za mě stal možná i fotbalový fanoušek.
1: Vášnivej
0: doslova, no tak vy, kdo budete fandit, tak my vám moc fandíme a vy, kdo nebudete koukat, tak samozřejmě zítra ráno v 6 vám ten výsledek řekneme, o to se nemusíte bát. Ed Sheeran, Shivers, poslední song, středeční snídaně šampionů. Tak pojďme na to, krásné ránko.

0: ty.
1: A my vám chceme pogratulovat, že jste to s náma zase ty 3 hodiny vydrželi.
2: Je to tak, jsme o jednu snídaní blíž pátku.
1: No super, zítra čtvrtek, tak my vám přejeme hezký den.
3: Po

0: hlavně pijte, opatrujte se a zítra v 6.00.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Děčíně v křižovatce ulice Rígrova a Elišky Krásnohorské došlo k nehodě dvou osobních aut, tak tady počítejte s omezením provozu. No a bouračku máme taky v České Lípě v ulici U Ploučnice. I tady se srazila dvě osobní auta, tak jestli tudy pojedete, sundejte radši nohu z plynu. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte, jestli tudy pojedete a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
5: Klikni! Co frčí tohle léto?
6: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
5: Ideální na prázdniny.
6: Doma, venku, na dovče.
5: Beru!
6: Když hry, tak Mironet.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Vlna veder bude sílit, koncem týdne může být až 39 ve stínu. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili, ideálně neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Česká Lípa koupí další pozemky od Českých drah. Za tři budovy a související pozemky v areálu na Svárově zaplatí město včetně daně a nákladů spojených s prodejem přes 5,5 milionu korun. Pozemky jsou určené jako rozvojové, konkrétní využití pro ně zatím město nemá. Areál navazuje na plochy, které město koupilo už dříve. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podpořil regulaci prodeje energetických nápojů dětem, a to do 16 let. Pravidelně je podle něj konzumuje na 70 tisíc českých dětí ve věku 11 až 15 let. Ve sněmovně podle něj už vzniká návrh na tuto regulaci. Podporu všech stran koalice ale asi mít nebude, protože současný ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný takové omezení dříve odmítal.
2: Fotbalový servis.
11: Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa poslední zápas ve skupině. V něm se utkají s Mexikem. Duel rozhodne o tom, zda se naši udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Češi se budou muset v Mexiku vyrovnat s nezvyklou nadmořskou výškou a bouřlivou atmosférou na Aztéckém stadionu. Zápas se bude hrát zítra ve 3 ráno našeho času. Na severu Čech měříme po ránu 19 až 23 stupňů, dneska bude většinou jasno, na horách a v okolí hor odpoledne pak až polojasno. Teploty budou místy zase tropické, nejvyšší teploty se dneska budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
1: A teď už si jdeme rozjet společný středeční dopoledne. Od mikrofonu zdraví celý sever Silvie Válková. Jak se dneska máte? Jak se vstávalo? No jo, je mi to jasný, střed týdne může být náročný, ale my si ho tady vyšperkujeme. Za chvilku mrkneme, na co a kam vyrazit do letního kina. Řeknu taky, jak si vyhrát rodinný vstupný na pevnost Königstein. Nejdřív ale hity. Tady jsou Imagine Dragons.

je za mě jedna z nejlepších bondovských písní. Adele a Skyfall zní éterem Hit Rádia Kontakt. Společně jsme si rozjeli 3 hodiny plný hudby a k tomu, kamarádi, mám taky pár tipů na to, kam vyrazit a co podniknout. A takhle, co podle vás neodmyslitelně patří k létu? Koupačky, grilovačky, výlety, jo, to je za mě jasná volba, ale ještě bych teda přidala letní kino. Prostě krásný teplej večer, kdy se člověk může vyvalit na deku, jíst a sledovat film pod širým nebem. No, léto by prostě nebylo úplný bez tohohle zážitku, takže kam teda do letního kina vyrazit? V provozu je po 3leté pauze letní kino v Turnově ve Skálově. Program tady mají nabitej, takže určitě něco vyberete. Od pátku se bude hrát i v letním kině v Jablonci nad Nisou a koukám tady, že příští středu se tu bude hrát i nový Příběh hraček, takže stop pro vytáhněte, děti, bude to super zážitek. I když teda pozoruju, že na Příběh hraček jsou natěšení víc dospělí než děti, je to pro nás prostě taková nostalgie, no, ale tak pod záminkou udělat si s dětma hezký večer, vyražte do kina, nikdo se to nedozví, že tam jdete hlavně kvůli sobě, no a my spolu koukneme taky do libereckého letního kina, protože mě tady fakt jako upřímně překvapila jedna věc, no za chvilku si k tomu řekneme víc, teď už ale Last Goodnight a Pictures of You.

0: Rihanna a Only Girl v éteru Hit Radio Kontakt. Takhle u nás zní středeční dopoledne. My jsme spolu před malou chvilkou řešili, kam vyrazit v našem regionu do letního kina, a já, jak jsem si tady k tomu připravovala informace, tak jsem, kamarádě, narazila na něco, co mě neskutečně šokovalo. Nejdřív ale možná trochu vysvětlím pozadí. Já tak trochu ujíždím na špatných filmech. Mě prostě z nějakého důvodu hrozně baví celá ta bizarnost okolo toho, baví mě, jak je to špatně natočený, baví mě špatný herecký výkony. No, u špatného filmu se člověk kolikrát zasměje víc než u nějaký profi komedie. Takže mám ani ne Bčkový, ale Dčkový filmy nakoukaný a teď jsem zjistila, že jeden z nich se bude hrát v libereckém letním kině už 21. července. Je to film Velocipastor. To je prostě pastor, který se za určitých okolností mění na Velociraptora, a je to jeden z těch filmů, kdy měl režisér velkolepý plány s efektama, ale očividně na ně nezbyly peníze, takže třeba tam měl být v jedné části záběr, jak vybuchuje auto, ale místo toho nám kamera ukáže prázdnou silnici, kde je přes obrazovku jenom napsaný záběr, jak vybuchuje auto. Jo, takže ano, je to klenot mezi špatnýma filmama, to jako, kam se na to hrabe, třeba takový žralokonád. Velocipastor, to je úplně jiná liga, takže v první řadě děkuju tomu, kdo tohle zařadil do programu. Já to miluju, je to skvělý. A jestli se ani vy, kamarádi, nebojíte špetky bizárku, vyražte 21. července do libereckého letního kina. Já vám garantuju, že když sem dorazíte s partou, tak si to neskutečně užijete. Teď pojďme zpátky k hitům. Za malou chvilku je tady Hozier a Take Me the Church, tak zůstaňte s náma. Hit
1: Radio. Dopravní hlídka Hit Radio Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
9: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
11: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
12: Asi bouchla hadice.
11: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
12: Co?
11: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
12: Chlapi, jedem do Hostru!
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte
4: se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
14: Matracezahubičku.cz.
4: Hitradio.
15: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Husina po celém těle, jakmile tohle hraje. To byl Hozier a Take Me to Church. My vás teda nevezmeme do kostela, ale za to vás vezmeme na naprosto krásné místo, o kterém zjišťuju, že spousta z vás doteď ani nevěděla, takže jsme se rozhodli to napravit. Kamarádi, je to pevnost Königstein, největší vojenská pevnost v Evropě a máme ji tady za rohem. Doslova je 15 kiláčků od českých hranic v Saském Švýcarsku a jestli rádi objíždíte hrady a zámky, tak tohle si taky stopro zamilujete. Přes léto tady mají nabitý program, hlavně pro děti, a letos tady dokonce mají novinku. Můžete si zahrát na dobývání pevnosti, což bude skvělej netradiční zážitek. No a my pro vás máme rodinný vstupný, abyste mohli všichni společně vyrazit. Vyhrát si ho můžete fakt snadno, stačí, když mrknete na naše sociální sítě. Máme tady soutěžní příspěvek a pod něj nám můžete napsat, jaký máte plány na letošní léto, jak ho budete trávit. Takže ať už chystáte cokoliv. Výlety do hor, k moři nebo lenošení na zahradě u bazénu. Všechno nám to sem pojďte napsat a můžete pro celou rodinku vyhrát tenhle super výlet na Königstein. Tak šup šup na náš Facebook nebo Instač a já už k tomu hraju Soul Asylum.

0: Morning na Hit Radio Kontakt, za chvilku už 9:45, čas jako dělený na to, vychutnat si dopolední kávu, ideálně ledovou v tomhle počasí, tak jestli jste ji dneska ještě nestihli, kamarádi, teď je ten správný čas, skočte si pro ní. Jestli už jste ráno jedno kafe měli, já myslím, že se svět nezhroutí, když si dáte ještě jedno malý preso. Přece jenom máme tady střed týdne, energii potřebujem a doplníme si ji taky s naším playlistem. Já už vám tady chystám společnost na příští minuty, dáme si třeba kabáty Fort Minor, Leony a pošlu taky tohle. To je Robin Schulz a Fastboy, Million Good Reasons. Skvělá společnost i k té tropické středě. Tohle všechno hraju už za malou chvilku, tak na to určitě počkejte a fajn dopo.
1: Hory, města, sklářství, příroda i jezera. To všechno nabízí Liberecký kraj. A to všechno je důkazem, že sever Čech je přitažlivý. Krásy severu Čech i skryté skvosty vám v rozhovoru představí ředitel krajské centrály cestovního ruchu David Pastva. Nalaďte si Hit Radio Kontakt ve středu, ať víte, kam v létě vyrazit.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
5: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
5: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma.

0: dobře poradí, tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Česku a před námi rychlej pohled na silnice v našem regionu. Jdeme na to! Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte na trase z Turnova směrem na Liberec. Na příjezdu do Paceřic probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Místo nehody je průjezdné bez zdržení, ale určitě tudy projíždějte opatrně. Bouralo se taky na Semilsku v Turnově v ulici u nádraží. No a komplikace nám hlásíte taky mezi Frýdlantem a Novým městem pod Smrkem. Na křižovatce na Dolní Řasnici se srazila dvě osobní auta, takže i tady počítejte s omezením provozu. Na cestách se opatrujte. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novakunratická.cz.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Pobočku České pošty v Košťálově na Semilsku včera přepadl neznámý lupič. Nejspíš byl ozbrojený střelnou zbraní. Poštačka mu vydala peníze, zranění při přepadení neutrpěla. Pachatel poté z pobočky pošty odešel a z místa odjel na motocyklu. Případem se zabývají semilští kriminalisté. Pachateli v případě dopadení hrozí za loupež až 10 let vězení. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna ale možná dnes nedostane. Tilancie z botanické zahrady v Liberci přibyly na seznam národní sbírky. Toto ocenění získávají sbírky, které mají mimořádnou odbornou hodnotu, jsou dlouhodobě rozvíjené, pečlivě dokumentované a významné pro uchovávání rostlinné rozmanitosti. Na národním seznamu má liberecká zahrada už z minulého roku také sbírku masožravých rostlin. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Třetí byl další forward z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. V Tanvaldu je 22 stupňů, ve Frýdlantu 25 a ve Šluknově 23. Dneska bude na severu Čech většinou jasno a maximální teploty naměříme mezi 27 až 31 stupni.
0: Hit Radio Kontakt.
5: Další společná hodina před námi. Silvie Válková zdraví od mikrofonu a na úvod 10. dopolední posílám Alvaro Solera.

My jsme se tady dneska bavili o tom, co všechno neodmyslitelně patří k létu. Probrali jsme taky letní kina a mě k tomu přišla zpráva na náš WhatsApp od Lenky. Krásné dopoledne, Silvi. Co podle mě k létu patří ještě víc než letní kino, je pouť. Když jsem byla dítě, milovala jsem léto, hlavně kvůli tomu, že k nám vždy přijela pouť. A Tomáš lení pravdu, na to já jsem se jako malá těšila vždycky celý léto, protože k nám do Hrádku přijela vždycky až koncem prázdnin, takže jo, pouť k létu taky neodmyslitelně patří. No tak jsem trochu zapátrala, jestli se tady u nás náhodou nějaká ta pouť nekoná v blízké době, a fakt, že jo. Kamarádi v Semilech bude už tenhle víkend od pátku 26. do neděle 28. června. Budou tady kolotoče, houpačky, tradiční jarmark, hudební doprovod, spousta stánků, prostě všechno to krásné, co k pouti patří. Takže jestli nechcete čekat, až pouť přijede i k vám, vyražte o víkendu do Semil. To je tip ode mě. A teď už další hity. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. To je pro vás.

0: se kterým tenkrát, když ho vydala, způsobila docela poprask. I Kissed a Girl. Středeční dopoledne v plném proudu na hodinkách 10.21 a my se spolu teď pojďme taky podívat do kalendáře, protože dneska slaví svátek všichni Honzové a že jich kolem nás není zrovna málo. No schválně, kolik jich máte uložených v telefonních kontaktech? Já napočítala 6. No tak jim všem nezapomeňte popřát a jestli nás teď nějací Honzové poslouchají, dneska máte oficiálně nárok na kafe a dortík. K tomu tak přejeme všechno nej. Já teda posílám gratulace i mýmu tátovi, tati odpo si spolu připijem. Za chvilku už další hity. Dáme si třeba Lukase Grahama a Seven Years, tak na to určitě počkejte a krásnou středu.
1: Liberecký kraj je oficiálně vlastníkem Ještědu. Získal ho i s unikátním nábytkem od architekta Otakara Binara, vytvořeným přímo pro Ještěd. Kdy se nábytek na Ještěd vrátí a co plánuje kraj s Ještědem dál, to vám poví krajský náměstek pro rezort majetku a investic Jiří Ulvr. Nalaďte si Hit Radio Kontakt i ve čtvrtek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tak šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
5: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
6: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
7: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
6: Ale vyberu si sama.
7: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
6: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
7: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
8: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
9: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
10: Letní slevy právě odstartovaly!
11: Zažij léto naplno!
10: Když zábava,
11: tak Mironet!
10: Klikni dvakrát!
12: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká lípa Sosnová.
13: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
14: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
16: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
15: A dárek je váš, tak ušetřete s
0: Náplně hned.
17: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
18: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
20: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš.
1: a tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
21: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Lucas Graham a nádherná záležitost Seven Years. Takhle skvěle vám umí hrát jenom Hit Radio Kontakt. A děláme vám nejen skvělej hudební doprovod, ale jsme taky to nejlepší rádio do auta. My známe cesty v našem regionu jako svoje boty, ale jedinej, kdo je zná ještě líp, jste vy. Díky tomu si i tenhle týden můžete vyhrát dvojku na benzín. Tu vám dáme výměnou za info o tom, kde to stojí, kde se bouralo, nebo kde jste třeba narazili na nějakou nepříjemnou uzavírku. Zprávy i hlasovky můžete v průběhu celého dne posílat na náš WhatsApp.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
0: Takže určitě na cestách buďte ve střehu a dejte nám vědět, jak to tam vypadá. Hele, plná nádrž zadarmo se hodí vždycky, o tom žádná, to se pak bude jezdit o něco líp a líp se vám dost možná pojede i s další skvělou muzikou. Já už pro vás mám 90-kovej megahit, ze kterého sála dobrá nálada na míle daleko. Undercover a Baker Street, tady to je. One in

0: Lady Gaga, Abracadabra a Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 10:45 a my v tomhle čase zůstáváme u nás v regionu, kde, a pojďme si to říct otevřeně, máme to tady krásný, nic nám nechybí, no prostě sever Čech je nejvíc. To dneska mimo jiný probere i naše Denisa Mečířová s Davidem Pastvou. Předávám slovo.
1: Rozvíjet aktivity v oblasti cestovního ruchu, propagovat region jako atraktivní turistickou destinaci a lákat do něj návštěvníky. To má na starosti Centrála cestovního ruchu Libereckého kraje. Ve studiu vítám dneska jejího ředitele Davida Pastvu, který nám ty nejkrásnější místa na severu Čech představí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme si postupně projít jednotlivé oblasti našeho regionu. Začněme třeba Lužickými horami. Čím si podle vás získají srdce návštěvníků?
2: Já myslím, že unikátní na Lužických horách je taková klidnější atmosféra, krásné pěší trasy, dlouhé sjezdy na kolech. Je to samozřejmě to sklářství, ale jsou to třeba i skalní reliefy, které prostě jinde neuvidíme než v Lužických horách. A v posledních letech se mi velmi líbí třeba pivní stezka Lužických hor.
1: Přesuneme se do Jizerek, krásná severská příroda a tak trochu jiná atmosféra. Místo, které má spoustu lidí spojené hlavně s běžkama, Jizerky ale mají co nabídnout i v létě, viďte.
2: Určitě, tak na první dobrou spousta lidí řekne krásný cykloregion, úžasné dlouhé trasy právě ve stopách těch zimně upravovaných běžických tras, ale já tam vidím třeba nádherné výlety ve Frýdlantském výběžku. Představujme si Jizerky i třeba se zámkem ve Frýdlantu, bazilikou v Hejnicích, která nabízí ale i třeba krásné ubytování, výjezd autobusem na Smědavu a potom pokračování pěšky na Smrk, takže i pěšky se dají objevit i Jizerské hory. Myslím si, že v letošní sezóně bychom mohli také upozornit na zcela nové informační středisko Jizerských hor na Mariánsko-horských Boudách, nedaleko Protržené přehrady.
1: Máchův kraj, to je romantika sama o sobě. Co se tady dá zažít kromě klasického léta u jezera?
2: Máchův kraj v letošní sezóně nabízí nově velmi rozšířenou expozici čtyřlístků na zámku v Doksech. Takže tu bych určitě doporučil rodinám dětmi. No a na Máchově kraji bych určitě neopomněl ani zámek v Zákupech, který v loňském roce představil veřejnosti nově opravenou konírnu. Je to úžasné barokní místo. Ten zámek se neustále rozvíjí, bude stále hezčí a určitě přitažlivější pro návštěvníky.
1: Další oblastí je Český ráj, pískovce, skály, scenérie jako z filmu. Co byste doporučil navštívit v tomto malém ráji?
2: Podívejme se do míst, která jsou neméně krásná a možná ne tak turisticky zatížená. Podívejme se do Lomnice nad Popelkou, hora Tábor nebo krásné vyhlídky, ať už třeba na těch skokanských můstcích v okolí. To jsou místa, která stojí za to objevit. A za mě Český ráj je samozřejmě i třeba cyklistika, takže kdo ještě nejel podél Jizerky,

0: trochu pečuje, teď myslím ta historická vozidla, to muzeum, historickou výtopnu, tak v letošním roce nabízí velké množství speciálních jízd vlaků, ať párních nebo jiných historických, od pátku do neděle. Ale samozřejmě máme tady lidi, kteří využijí celou tu železniční trať jako dopravní tepnu. Já si umím představit takový krásný výlet do Harachova, kde k vlaku navazuje místní autobus a doveze mě do skládny v Harachově, prohlídka, která je skvělou dopolední aktivitou. No a odpoledne už se můžu věnovat přírodě v Krkonoších. Těch možností pro pozorování a navštěvování přírody je v okolí Harachova velké množství. No a zpátky zase vlakem.
1: Tolik David Pastva o krásách severu Čech. Díky za rozhovor a nashledanou.
0: Děkuji vám za pozvání a přeju krásnou dovolenou na severu Čech.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Je tak slnivě stylová a konečně v České Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7, oslnivě stylová, až 90 km čistě na elektřinu, kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7, oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
3: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
4: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
5: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
6: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato Della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato Della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
7: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
9: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
8: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
9: Když repráky, tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
10: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
11: XXL Výprodej v online shop.cz.
12: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
14: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Single X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
14: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
15: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
18: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.
19: A nikdo vás neruší.

0: s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 11.00 právě teď a před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v České Lípě, v Arbesově ulici u křižovatky s Pátovou havarovala 3 osobní auta. Na místě zasahuje policie, doprava tam zpomaluje, tak bacha na to. No a s komplikacemi počítejte taky v Liberci, v Pražské ulici, tady narazilo nákladní auto do domu, tak i tady na to myslete. Dávejte na sebe na cestách pozor a vaše dopravní info volejte na 800 900 952. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
1: je fajn. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
5: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Policie v Ostravě hledá ozbrojeného muže, zasahuje v Zábřehu. Informaci potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková.
6: Můžeme potvrdit, že jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě jsou policisté, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti veřejnosti.
5: Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchranářům. Hladina v Liberecké přehradě Harcov už je skoro na běžné úrovni. Výrazně tomu pomohly víkendové přívalové deště. Hladina se zvedla o 36 cm. Letos ale zřejmě nebude kvalita vody vhodná ke koupání. Není jisté, co nový ekosystém udělá, jak bude vypadat přítomnost řas a sinic. Budou proto probíhat kontrolní odběry vzorků vody. Potravináři teď varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů a hrozí tak zkažení potravin. Lidé si nechávají do boxů doručovat třeba pečivo, nápoje, mysli tyčinky nebo doplňky stravy. Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa poslední zápas ve skupině, ve kterém se utkají s Mexikem. Na fotbalovém šampionátu nechybí ani šestice hráčů, kteří během své kariéry oblékali dres Slovanu Liberec. Za Slovan v minulosti působili Vladimír Coufal, Tomáš Souček, Jan Kuchta, Michal Sadílek, Lukáš Červ a Denis Višinský. Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 23 až 26 stupni. Odpoledne budou stoupat až ke 30 a čeká nás většinou jasná obloha.
4: Hit Radio Kontakt.
0: Předeční dopoledne v plném proudu. Silvie Válková stále s vámi a na úvod 11. hodiny mám pro vás Nika Santose.

od Tie a Kimbra. Tohle je velká srdcovka a taky velká pohodovka třeba právě k dopolední kávičce. Tak jak se dneska máte? Jakou máte středu? Já doufám, že jestli jste v práci, máte tam klid, nikdo vás neprudí a hlavně, že to i v tomhle vedru zvládáte. Možná se vám nic nechce a kamarádi v tom nejste sami. Opět vyšel zajímavý průzkum a ukázalo se, že v práci proflákáme víc než hodinu denně. Od průzkumu z minulého roku to ještě trochu povyrostlo. Loni to byla necelá hodina a letos to v průměru vychází na 65 minut, takže jsme čím dál tím víc línější a jako není se čemu divit. Hele, venku 27 stupňů. Odpoledne 30, v myšlenkách už jsme u bazénu, takže jo, chápu. Čím víc roste teplota, s tím úměrně roste chuť prokrastinovat. No tak, aby se vám zevlovalo o něco líp, pojďme si k tomu dát další skvělou muziku. Tady jsou One Republic, budeme počítat hvězdy. Jdeme na to.

0: to byl Alan Walker. A teď otázka na vás, kamarádi. Máme tady nějaký gamery? Milovníci videoher odpočítávají dny do 19. listopadu, to bude velký herní svátek, protože vyjde GTA 6. A ano, okolo téhle hry je velký halo, chytli se toho taky podvodníci, který nabízejí falešný beta verze. To mě ale zasaž tolik nepřekvapuje, co mě spíš zaskočilo je to, jak si britští úředníci krátí čekání na další díl téhle slavný videoherní série. Ti dostali zaplaceno za hraní GTA Online. Prý v rámci průzkumu. Jo, jo, to známe, tyhle průzkumy. Já mám taky pár takových průzkumů doma rozdělaných a kdyby někdo hledal dobrovolníka pro další takovýhle důležitý vládní úkoly, tak jsem samozřejmě k dispozici. Každopádně pro britský úředníky. Hele, my se taky těšíme, jo? Taky už se nemůžeme dočkat, ale musíme to prostě vydržet. Nemůžeme se tady hromadně i v práci schovávat za nějaký průzkumy, jen aby jsme si natrénovali na listopad. Jak by to pak vypadalo? Takže pojďme zpátky k našemu playlistu. Za malou chvilku pro vás budu mít poetiku, tak zůstaňte s náma a fajn dopo.
1: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
2: Denzo Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
4: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
5: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
6: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
7: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
8: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
9: Hele, co ocení sa?
8: Zase, včera jsem tam byla na rande.
9: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
8: Ale vadí to, vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
9: To je fakt.
8: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
9: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
10: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
11: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
12: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
13: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: zlepši si náladu.

0: Kontakt.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

pocit, že tě ztrácím, to nám zní éterem. Hit Radia Kontakt, jsou 4 minutky po 11:30. Kamarádi, krásný dopoledne. Ztrácím. My za váma i dneska posíláme jenom to nejlepší, hrajeme vám ty vaše oblíbené songy, protože prostě není lepší pocit, než když vám z rádia začne hrát ta vaše top srdcovka. No a protože chceme, aby si tenhle pocit mohl užít každý jeden z vás, i dneska večer bude playlist ve vaší režii. Po 6. hodině hrajeme na přání, takže si klidně už teď pojďte objednat hit, který chcete slyšet k nám na web hitradiokontakt.cz. A může to být fakt cokoliv, jo, něco, co jste třeba strašně dlouho neslyšeli, nebo něco, co vám připomene starý časy, prostě fantazii se tady meze nekladou, tak nám určitě dejte vědět a laďte Hit Radio Kontakt i večer po 6. hodině. No a nikam nechoďte ani teď, protože já už pro vás mám další skvělý jména a mezi nima taky Sonic. Jdeme na to.

0: Rose, Bruno Mars a Apaté, takhle zní závěr dnešního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za to, že jste tady s náma i dneska, nám to dělá velkou radost. Já doufám, že vám to dopoledne se mnou hezky uteklo. Za malou chvilku pro vás budu mít ještě třeba Carly Rae Jepsen a Call Me Maybe. Velká nostalgie, která vlastně bude takovou předzvěstí toho, co přijde po 12. hodině, a to jsou srdcovky s Jirkou Pelnářem. Tak i na to určitě počkejte, bude to jízda. Mějte se krásně, zvládněte tu druhou půlku dne, užijte si odpolko a slyšíme se zase zítra v 9. Čau, čau.
1: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní

0: nejvyšší kvalitu v síti více než 65 prodejen pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
2: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
1: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
2: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
1: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
3: Tento víkend ožije město Šluknov zámeckými slavnostmi. Letos se bude slavit 20. výročí znovu otevření Šluknovského zámku od požáru. V pátek zaspívá kapela Kabát Revival, Toxic People a Z5. V sobotu vystoupí se svými hity Ondřej Hejba a skupina Žlutý pes, naše několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a nářez nakonec Děda Mládek Illegal Band. Chybět nebude ohnivá a laser show a after party dance mission. Více na sociálních sítích města Šluknov.
4: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
5: Asi bouchla hadice.
4: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
5: Co?
4: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
5: Chlapi, jedem do Hostru!
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
9: Hit Radio Kontakt.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Jablonci nad Nisou došlo v Pražské ulici k dopravní nehodě dvou osobáků. Na místě je policie, počítejte tady s omezením. A na Děčínsku za Kytlicemi směrem na Rumburg uvízlo nákladní auto pod viaduktem a silnice je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto to nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90 a Felix kapsičky pro kočky za 89,90 až do 30. června. Kaufland.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta za směšné, řekl to serveru Blesk.cz. Prázdniny jsou na dosah, období, na které se těší také každý scout a scoutka. Je to pro ně ta nejdůležitější část roku. Letos jejich oddíly uspořádají téměř 1300 táborů. A to je zhruba o 30 více než loni. Více už dodá mluvčí junáka Barbora Trojak.
7: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou, a hlavně jsou spolu v partě lidí, v níž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 000 dětí a jejich dospělých vedoucích.
6: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina nebo Plzeňsko. Londýnský maraton bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho zúčastní 100 000 běžců. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do které se přihlásilo přes 1 milion a čtvrta běžců. Loterie se uskuteční začátkem července. Každý přihlášený bude mít šanci startovat v sobotu nebo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám.
8: Česká Lípa koupí další pozemky od Českých drah. Za tři budovy a související pozemky v areálu na Svárově zaplatí město včetně daně a nákladů spojených s prodejem přes 5,5 milionu korun. Pozemky jsou určené jako rozvojové. Konkrétní využití pro ně zatím město nemá. Areál navazuje na plochy, které město koupilo už dříve.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
8: V Janově nad Nisou je 24 stupňů, na Malé Skále 26 a ve Cvikově 27. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni a bude jasno.
4: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
9: Nádherné tropické poledne přeju, 12 hodin 3 minuty, je středa, konečně jsou tady taky po 24 hodinách od včerejšího dne srdcovky Hit Rádia, 5 legendárních hitů, které půjdou opět po sobě, dáme si 80-ky, 90-ky, dáme si také milénium, no a momentálně nejpoužívanější slovo, který je, co říkáte, teď úplně nejčastěji, je to slovo nemožný. To není možný. Fakt. A je to úplně na všechno. Ale ceny benzínu, vidím to a říkám si, pro boha, to není možný. Horko, tropy, říkám si, pro boha, to není možný. Kolony v autě, pro boha, to není možný. Pak jdete na pivo, vidíte účtenku a říkáte si, no to si ze mě dělaj, teda pro boha, to není možný. No a tím pádem srdcovka číslo 1, kterou jsem pro vás vybral, je z roku 2005 a jmenuje se Nemožný. Impossible. Helena Zeťová na Hit Rádiu. Tak snad už to jednou možný bude.

0: Helena Zeťová, Impossible, tedy to není možný. 12 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: První srdcovka za náma, no to není možný. Koukám na WhatsApp 777-937-777 a Tomáš píše: čau Jirko, souhlasím taky na všechno, teď říkám, to není možný. Ale zapomněl si ještě na náš fotbalový nároďák. Tam taky říkám, to snad není možný, když vidím, jak hrajou. Zdravím. Já jako chápu, Tome, OK, ale tak hele, třeba se to zlomí, jo? Dneska v noci se může stát zázrak, sekneme Mexiko a postoupíme ze skupiny. A pak si řekneme, to není možný. Chce to věřit a mít bojovýho ducha. Jo, a když bojový duch, tak mám tady pro vás další srdcovku. Z roku 1995 je to opět německý Eurodance a jmenuje se srdcovka The Spirit, tedy ten duch. Tak takhle na dálku ho posílám našim klukům, ať za nás bojujou, ať toho bojového ducha mají. A vy, jestli máte rádi fotbal a vyrůstali jste v těch 90. 80. napište mi na WhatsApp 777-937-777, který fotbalista pro vás, ať už český nebo zahraniční, byl top, na koho vy si vybavujete. Kdo pro vás byl opravdu ten fotbalista par excellence číslo jedna? To mě zajímá dneska trošku. Trošku jiný dotaz na vás mám v srdcovkách. No a teď trochu electro music a The Spirit na Hit Radio.

0: Trocha středeční romantiky, Richard Marx, Right Here Waiting. Ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je za námi další srdcovka, tentokrát už třetí. Já jsem se ptal, když je teda dneska ten fotbalový den, protože večer v noci ve tři, tak hraje Česko na mistrovství světa. Kdo z legend byl pro vás ten legendární fotbalista? A bylo jedno, jestli teda zahraniční, anebo českej, tak píšete na WhatsApp Vitrádia 777937777 a jsou to teda nádherný jména, jako například Edgar Davids. Nebo tady píše třeba Tomáš, ahoj, pro mě jasně byli top Rivaldo a taky Patrick Kluivert. Jasně, Patrick Kluivert, ty bláho, to si úplně pamatuju. Rok 2004, mistrovství Evropy, to se asi vybavíme všichni. Zápas proti Nizozemsku, já ho měl taky hrozně rád. David z Brna píše, ahoj Jiří, za mě jednoznačně Ronaldinho a z našich Karel Poborský, to byl neskutečný borec. Zdravím, jasně, taky souhlasím. Lukáš, ahoj, já jsem měl rád jako kluk golmany. Za naše to byla legenda Petr Kouba a když už byl zabraný jiným kámošem, tak jsem byl Fabien Barthez. To jsou neuvěřitelný jména. Stejně nechápu, jak Fabien Barthez, který měřil asi 150 cm, mohl prostě být brankář a tak jako fantastický. Tak děkuju moc i za tyhle vzpomínky. My si dáme další srdcovku, se kterou zavzpomínáme. A mimochodem musím teda říct, že pár týdnů zpátky tak jsem měl možnost moderovat zápas českých legend fotbalových právě z roku 1996 a teda když jsem mluvil s panem Koubou, legendárním golmanem, tak jsem mu říkal, že jako kluci, tak jsme si na něj hráli a že jsme si vždycky fixkou na záda, na tričko, pak jsme doma dostali trošku průplesk, tak jsme si psali jejich jména, že přesně jsme se hádali o to, kdo prostě bude on a kdo přišel první, tak měl štěstí. Byl strašně potěšený. A o tom to je. Tak snad nás potěší i dneska večer naši kluci. My si dáme Placebo právě teď, srdcovka číslo 4.

0: Natasha Bedingfield na Hitrádiu, srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: These Words, mimochodem jeden z těch prvních velkých rádiových hitů, se kterými právě Natasha Bedingfield udělala, jak my říkáme, díru do světa. Ještě předtím Placebo, Every You, Every Me, tak jsem moc rád, že vás to takhle potěšilo, podle toho, co píšete na 777-937-777, třeba i tady mám zprávu, akorát nevím od koho, není to tady podepsaný, ale baví mě to, tenhle song miluju už od devítky, kdy jsem poprvé viděla Velmi nebezpečné známosti. Děkuju moc. Velmi nebezpečné zámosti. Mimochodem, skvělý film, myslím si, že ideální pro všechny puberťáky a takhle v devítce. My jsme měli povinně v devátý třídě Mandragoru, český film, což je teda úplně úlet, to by měli vidět dnešní děti taky. No a Velmi nebezpečné známosti, to je jako velká romantika. Ale zároveň je to prostě, no, hele, jak doporučuju, jestli máte děti v pubertě, Velmi nebezpečné známosti klidně, a pokud je to navíc ještě navede ke skupině Placebo, no tak to je úplná nádhera. Za chvíli, srdcovka na vaše přání. Včera jsme měli filmové srdcovky, dneska v tom klidně můžeme pokračovat, a nebo vy prostě jenom napište, co byste chtěli v tomhle šíleném vedru a parnu slyšet, co vás osvěží. 777-937-777, pište zprávy, posílejte i hlasovky, za chviličku bude srdcovka na vaše přání.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
7: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
8: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
9: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude je fajn.
12: Tento víkend ožije město Šluknov zámeckými slavnostmi. Letos se bude slavit 20. výročí znovu otevření Šluknovského zámku od požáru. V pátek zaspívá kapela Kabát Revival, Toxic People a Z5. V sobotu vystoupí se svými hity Ondřej Hejba a skupina Žlutý pes, naše několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a nářez nakonec Děda Mládek Illegal Band. Chybět nebude ohnivá a laser show a after party dance mission. Více na sociálních sítích města Šluknov.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď.
11: fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Kontakt.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
14: Matrace za hubičku.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Marko Šultej a Rehab s hitem Waterfall, tedy vodopád, je 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A na Hit Radio nás čeká poslední srdcovka, která je na vaše přání, a protože venku je asi 1200 stupňů, tak jsme si říkali, že bychom si mohli dát něco na osvěžení. A mám tady teď momentálně takový jako malej vnitřní duel, protože úplně nejvíc zpráv, tak je buď na Mariah Carey, a nebo na Vanilla Ice, jo? Vanilla Ice, Ice Ice Baby, což je úplně jako jasný. A na Mariah Carey, tak to asi vás taky jako napadá, že jo? Tak to je All I Want For Christmas Is You, jo? Tady to, jo. A to z jednoho zásadního důvodu. A to z toho, že za prvý nás to může jako osvěžit, ale za druhý, tak dneska je 24.6., to znamená, že přesně za půl roku, tak je tady štědrý den, dneska se to láme. No a já nevím co, tak buď to bude Ice Ice Baby, anebo to bude Mariah Carey. Nechám to na vás, na první zprávě, která teď přijde na 777-937-777, tak tato rozhodne. Napište, jestli Vanilla Ice, anebo Mariah Carey. Čekám. Je to tu? Je to tady. První zpráva, která přišla, je jasně Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Dobře, tak jo, dáme si Vanilu Ice, Ice Ice Baby. Mimochodem doporučuji film Chladný jako led, kde Vanilla Ice hraje v hlavní roli. Je to rok 91. Pokud jste to viděli jako malý, nebo v pubertě v 90. na videokazetě, tak věřím, že ten film milujete do dneška. Pokud se na něj podíváte poprvé až teď v dospělosti, tak už vás teda asi tak moc nechytne, to mě mrzí, ale to už se nedá nic dělat. Každopádně taky je to legenda. No a tak si dáme. Oh, hudební mrazák. Právě teď. Roztáhněte ruce, zavřete oči, nadechněte se, osvěžení právě letí. 90. léta, Ice Ice Baby, ledová tříšť, éterem Hit Rádia. Právě teď.

0: Guetta. No a stejně tak, jako tady se zpívalo Baby Goodbye, tak my říkáme srdcovky Goodbye. Jo, srdcovky pro dnešek končí, ale zítra zase budeme pokračovat dál. Opět v pravé poledne vás čekají srdcovky na Hitrádiu. No a dneska, no tak pořád nekončíme. Srdcovky sice ano, ale my fungujeme dál. Po druhý hodině odpoledne vás ještě navíc čeká taky ruleta dvojsmyslů. To by taky mohla být dneska zajímavá. Já jsem Jirka Plnář, jsem rád, že posloucháte Hitrádio a za chvíli i nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Práce domů, to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
2: V Liberci v obvodní ulici probíhají stavební práce.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
7: Každý den přináší nové výzvy.
8: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
7: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
8: Více na práce Ontex.cz.
9: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
10: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
11: Bydlet o úroveň výš?
12: Můžete i vy.
11: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
12: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
11: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Rezidence Level 21.cz.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
15: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
16: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/iqpark.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí.

Rádio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp z Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Všichni tři dohromady takhle krátce před 13. hodinou, tak to je poslední hit, který my si dáme před zprávami. A jdeme taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči s omezením provozu kvůli opravám počítejte na průtahu Libercem směrem na Turnov na mostě přes Sousedskou. A připomínám, že na Děčínsku za Kytlicemi směrem na Rumburk uvízlo nákladní auto pod viaduktem a silnice je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novakunratická.cz.
5: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vlna veder bude dál sílit, o víkendu může být až 40 stupňů. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili ideální neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž i pobyt venku. Do péče o duševní zdraví má jít v příštích 4 letech více než 10 miliard korun. Vyplývá to z Národního akčního plánu pro duševní zdraví na roky 2026 až 30, který schválila vláda. Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl počet Čechů s psychiatrickou diagnózou o více než pětinu. Jedete na dovolenou a budete tam vybírat z bankomatu, zkontrolujte si dopředu podmínky. Zaskočit nás může i takzvaná dynamická měnová konverze u výběru z bankomatu. Jak se projevuje, to popisuje za Partners banku ředitelka divize denního bankovnictví Klára Bulířová.
10: V případě, že vám obchodník nebo v případě, když chcete vybírat peníze z bankomatu, provozovatel bankomatu nabídne dynamickou konverzi, tak ji doporučujeme odmítnout, jelikož ten kurz, který vám obchodník nebo provozovatel bankomatu je ve většině případech méně výhodný než ten, co získáte u své banky.
9: Partners banka má informace pro cestovatele shrnuty na svém webu a také v aplikaci. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Bilancie z botanické zahrady v Liberci přibyly na seznam národní sbírky. Toto ocenění získávají sbírky, které mají mimořádnou odbornou hodnotu, jsou dlouhodobě rozvíjené, pečlivě dokumentované a významné pro uchovávání rostlinné rozmanitosti. Na národním seznamu má liberecká zahrada už z minulého roku také sbírku masožravých rostlin.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 25 až 28 stupni. Během odpoledne můžou stoupat až na 30 a čeká nás většinou jasná obloha.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Odpoledne s Hit Radiem pokračuje dál. Dneska máme 24. června. Přesně za půl roku jsou tady Vánoce, Štědrý den. Venku teď tropy jako na Sahaře. V srdcovkách na přání mi explodoval WhatsApp se zprávama, že byste chtěli na osvěžení zahrát Mariah Carey. Tak jako proč ne? Lucie, jestli jste to teď slyšeli, tak to bylo plácnutí se do čela. Mám to tady připravený. Jako proč ne? Hele, pojďte teď začít psát dopis Ježíškovi. Jo, pojďme si užít trošku srandy a pojďme se osvěžit. Myslím si, že kdo teď bude víc překvapený než Lucie, tak bude samotná Mariah Carey, až ji teď na mobilu pípnou tantiemi za tenhle hit, protože to si myslím, že v červnu ještě nikdy nezažila. Je to tady, poprvé v historii Hit Rádia, v červnu Mariah Carey.

I Want For Christmas Is You. Pro vás, kdo máte smysl pro humor a kdo se taky těšíte, že už za půl roku budeme nadávat na to, že jsou Vánoce v blátě. Je 24.6. přátelé, tak nádhera. No a pojďme zpátky do reality. Mika, happy ending.

Avicii, Waiting for Love na Hit Radio ve čtvrt na dvě odpoledne. My čekáme místo na lásku na stín. Ten je teď momentálně jako nedostatkové zboží. Ve zprávách tak Lucie říkala, že opravdu může být až 40 stupňů Celsia o víkendu, což je teda jako šílený. To hraničí se zdravím, jo. Takže dávejte na sebe i pozor, musíme to takhle říkat i nahlas, protože ten pitný režim se musí dodržovat. Nebuďte na sluníčku, nenechávejte v žádném případě domácí zvířata ani děti v autě zavřený. To prostě pak už je tam jako 90 stupňů v tom autě během chviličky. Takže opravdu dbejte teda jako na to, abyste byli hlavně v pohodě a v bezpečí. No a máte vy nějaký zaručený, ale reálně jako zaručený tip, jak se takhle schladit, co dělat, kam třeba i vyrazit? Já třeba vím, že v Plzni, tak tam máme podzemí a že se chodí na prohlídky do podzemí, kde je konstantně nějakých 7-8 stupňů Celsia. Takže to třeba já jako rodilej Plzeňák můžu doporučit, pokud budete chtít, zajděte si, udělejte si výlet na západ Čech. To jako za to stojí. Potom ještě ta druhá šílená rána, když vyjdete ven a tam je těch 40, tak to za to stojí taky. Ale klidně dejte i vy váš tip, kam vyrazit, třeba i ve vašem městě, anebo prostě jestli máte, já nevím, nějaký recept, nějaký osvěžující drink, jídlo, cokoliv, co vás opravdu jako dokáže osvěžit. Pojďte se podělit, pojďte poradit všem ostatním. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp Hit Radia. A my si dáme v tuhle chvíli taky něco na osvěžení. Začátek Melénie a Two Brothers on the Floor a Dreams na Hit Radio. Právě teď.

0: Imagine Dragons na Hit Radio. Za chvíli bude půl druhé odpoledne. Jak se připravit na čtyřicítky, které budou o víkendu? Dobrá otázka. S odpovědí je to taky asi celkem jednoduchý, podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777. A odpověď je mít doma meloun. Meloun ledovej z ledničky je na osvěžení, na to, aby jsme doplnili nějaký tekutiny, a je to tak asi jediný jídlo, který se v tom vedru dá jíst. Podle 90% zpráv, co píšete. Díky moc za to, to je samozřejmě skvělý tip. A pak jsem tady našel ještě jeden. A to mě taky dost baví. Čau Jiří, rozhodně ovocný led. Vezmu pár malin, jahod a rybízu, dám do klasických formiček na led, zaliju tu vodou, lupnu na mrazák a za pár hodin je to hotový. Pak stačí obyčejná voda z kohoutku do půl litru, hodit do toho pár těchto kostek a kdo má bohatý rodiče nebo ropný vrt za barákem, může ještě přihodit pár lístků máty a kolečko limetky. Nádhera. Tohle je velmi dobrý tip. Moc za to děkuju. Úplně ideální by to bylo ještě natočit na video a dát to na sociální sítě, to si myslím, že by bylo hodně sdílený. Krásný, díky. Tak nemáte zač, no, tak možná ještě nejzásadnější věc je asi ani nechodit ven a jenom zůstat doma a modlit se, aby už to přešlo. Za chviličku Kateřina Marie Tichá, byt 66, tak je Alvaro Soler na Hit Radio.
1: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
2: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato Della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato Della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
5: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
6: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
8: Okénko do ohrad a výběhů v Zooparku Zelčín.
9: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
10: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístění v zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
9: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
10: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí tábor. Vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v zooparku Zelčín nejde.
9: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
12: Klikni!
13: Co frčí tohle léto?
12: Ravensburger kavetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
13: Ideální na prázdniny.
12: Doma, venku, na dovče.
13: Beru!
12: Když hry, tak Mironet.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
2: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Upřímná zpověď a pohled do deníčku Kateřiny Marie Tiché. Byt 66 ve 13 hodin 38 minut. I tenhle hit zítra můžete slyšet živě, a to na jejím pražském koncertě pod širým nebem. Bude nádherná letní noc, tak pokud budete mít cestu do hlavního města, tohle bude určitě stát za to. My vyrážíme s naším týmem, tak se těším. Vidíte určitě nějaké naše společné fotky. Tak a teď pojďme ještě na další zásadní věc, kterou tady pro vás máme. Otázka za milion, jo? Na jak dlouho vám vydrží plná nádrž v autě? Já znám lidi, co mají plnou nádrž na měsíc. Jestli to máte úplně stejně, tak díky nám můžete jezdit celý měsíc zdarma, protože i dneska odpoledne rozdává naše odpolední show plnou nádrž gratis. Stačí, když se stanete členem naší dopravní hlídky, a to je vlastně jako celý. Podrobnosti najdete na našem webu i na sociálních sítích, no a nebo prostě můžete vzít akorát plnou nádrž, natankovat, nemusíte ani nikam jet, jestli máte klimatizaci v autě, tak můžete nastartovat a 3 dny trávit v autě. V příjemných 18 stupních Celsia.

Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Přesně ve 3:15 odpoledne. Dneska máme středu a to taky znamená, že večer od 18 hodin vás čekají u nás na Hit Radio hity na přání. Tak už teď klidně můžete na webu hitradio.cz najít formulář, napsat, co byste chtěli slyšet, komu byste to chtěli nechat zahrát a hlavně taky v kolik hodin.

0: sračková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout, obrať Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
6: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
5: Ale vyberu si sama.
6: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
5: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
6: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
7: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
8: Klikni!
9: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
8: Co to je?
9: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
8: Ideální na léto s kámošema.
9: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
8: Tak to beru.
9: Když hry, tak Mironet.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: Hit Rádio. Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Už v roce 1982 se dali dohromady a díky tomuhle hitu se zase vrátili zpátky k sobě po nějakých neschodách a nakonec prorazili do celého světa. Tohle je, dámy a pánové, rok 1997. Co se děje v roce 2026, tak to už ví Lucie. Řekne nám to za chviličku v nejnovějších zprávách. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Ve Vysokém nad Jizerou v ulici doktora Karla Farského bouralo osobní auto. Na místě je policie, tak projíždějte opatrně. A v Semilech v Brodské ulici na křižovatce s ulicí Letná se srazily dva osobáky, počítejte tady se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk.cz premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to vláda snažit pro rok 2028. Potvrdil tak slova ministra dopravy Bednárika, který rozhodnutí očekává při červencových jednáních o rozpočtu. Množství kyberútoků v oblasti pohostinství, cestovního ruchu a rekreace stoupá. V květnu zaznamenala každá společnost v průměru 2300 kyberútoků týdně. Podle expertů kyberzločince intenzivně cílí na odvětví, které zpracovává obrovské objemy citlivých údajů. Stát plánuje zavést novou polytechnickou výchovu. Zaměří se hlavně na moderní technologie a praktické dovednosti. Jak dnes vypadá výuka budoucnosti, ukazuje pojízdná učebna techniky. Co v ní žáci zažijí, popisuje Štěpánka Filipová za Ministerstvo průmyslu.
11: Ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném kamionu si mohou mladí lidé vyzkoušet práci s 3D tiskárnami, notebooky či tablety s rozšířenou realitou. Velký zájem bývá nejen o praktické ukázky, ale také o workshopy zaměřené na digitální dovednosti, kreativitu a technické myšlení.
10: Letos už učebna navštívila například Prahu, Ostravu, Zlín nebo Bystřici nad Hostýnem. Teď ještě pohled k nám.
1: Hladina v Liberecké přehradě Harcov už je skoro na běžné úrovni. Pomohly tomu víkendové přívalové deště. Hladina se zvedla o 36 cm. Letos ale zřejmě nebude kvalita vody vhodná ke koupání. Není jisté, co nový ekosystém udělá a jak bude vypadat přítomnost řas a sinic. Budou proto probíhat kontrolní odběry vzorků vody.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Na severu Čech šplhají teploty na řadě míst na 30. Odpoledne nás čeká jasná obloha a i zítra si budeme užívat sluníčka a teploty budou stoupat až na 33 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je středa odpoledne, 2 hodiny a to znamená jedno jediné, že na Hit Radio nás čeká naše ruleta dvojsmyslů. Lucie je nadšená.
10: No já nevím, jaké máš téma, tak dej.
0: To se dozvíme až po písničce. To nám musí vylosovat ruleta, ale hele, je středa, je ho tam třeba. Dobrý věď. Jestli vám tohle přišlo trapný, počkejte, co vás čeká v ruletě.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Minelli, ram pam pam. Já věřím, že už se nemůžete dočkat na roletu dvojsmyslu, jako každou středu ve dvě odpoledne. Pokud jste nikdy neslyšeli, v rychlosti ho jenom opakuju. Čeština je nádherný jazyk, a když teda dvojsmysly, no tak dvojsmysly. Téma je vždycky stejné. Co se dá říct v ložnici a zbytek nám vylosuje ruleta. 777-937-777, tak to je telefonní číslo, na který potom můžete psát zprávy, cokoliv vás napadne, a zároveň posílat ty hlasovky. No, je na čase dát si v tomhle tropickém počasí trošku osvěžujícího humoru. Roztáčíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když vám dítě ukazuje vysvědčení? Jo, v pátek je vysvědčení, takže co může zažít, co může zaznít v ložnici, a když vám dítě ukazuje vysvědčení? 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Tak já tam hodím pár věcí, co mě teď takhle jako na první napadá, třeba a tímhle se jako chlubíš? Nebo... No, dobrý, tak holce musíš příště víc snažit. Koukám už i na WhatsApp, co mi sem chodí. Výborný, Lucie, děkuju. Lucka píše zprávu, která je jedna z nejlepších, hned takhle na úvěd. Pěkný trojky. Super, díky.
1: Díky, že jste s námi vzdali hold hrdinům každého pondělí. Šestkaři.
2: Na Hit Radio Kontakt.
0: To jsem úplně nechtěl, ale to nevadí.

0: One Direction, Story of My Life, příběh mýho života, a jak tady pročítám zprávy na WhatsAppu, tak to taky je jak z mýho života občas třeba, jako tady hned, žádný zázrak, uvidíme, jestli se příště zlepšíš. Dneska posloucháte ruletu, v tuto chvíli ruletu dvojsmyslů, a téma máme, co může zaznít v ložnici a také, když vám dítě přinese domů vysvědčení. A tohle je zrovna jako jedna z toho. Žádný zázrak, uvidíme za rok. Taky dobrý. Co tam dělají ty koule? Dobře, výborně. Děkuju za zprávu, Stani. Další. Máme celý tatínek. Jemu to taky nikdy moc nešlo. OK, to radši nebudu komentovat. Ujde to, ale příště by se měl víc snažit. Dobře, kdyby si se snažil, mohlo to být lepší. Výborně, máme tady hlasovky.
1: Super, že máš dvě koule a ty se jich konečně zbavíš.
0: Super, že máš dvě koule a kdy se jich konečně zbavíš. No kdy, no po svatbě, že jo? Většina chlapů vodě tak nějak automaticky přijde. Za chviličku dáme tu nejlepší zprávu, pojďte ještě psát.

0: Na Hit Radio Dario G a Sunshine, venku Sunshine, je to nádherný den a my tady točíme ruletou. Ruleta dvojsmyslů jde do svého finále, co může zaznít v ložnici a když vám dítě ukazuje vysvědčení. Tak mám tady ještě jednu zprávu, kterou píše smutný Tomáš. Říká, já jako smutný tatínek bych pouze řekl trojka, tak tu jsem nikdy neměl. Což je skvělý, děkuju za tuhle zprávu, no a vybírám nejlepší hlasovku pro dnešní den a nejlepší hlasovka od nás se získává také ještě naší speciální edici Hit Radio verze Člověče nezlob se a zní takhle.
1: Z Mělníka. Takže na téma, no když se na to dívám zezadu, tak je to docela pěkný, ale když to otočím dopředu, tak chlapče, žádná sláva.
0: Gratuluju, tohle je nejlepší hlasovka pro dnešní den z naší rulety, takže odesíláme tím pádem do Mělníka speciální verzi Člověče nezlob se, ať v těch horkých letních večerech máte co hrát, když vám u toho bude hrát Hit Radio. A u nás za chvíli například hit What a Feeling a Global DJs. K tomu přihodím ještě Evu Farnou a Miraj, aby toho nebylo málo. Tak dáme Johna Bon Joviho na solový dráze. Buďte s námi.
2: Denzo Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
8: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
7: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
9: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
10: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
12: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
13: Asi bouchla hadice.
12: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
13: Hoc.
14: Co?
12: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
14: Chlapi, jedem do Hostru!

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Flash Dance.

0: bombou. Tak jsme si zahráli na bicí, chviličku po půl třetí odpoledne. Tohle je taky velmi jako příjemná letní záležitost a moc mě baví, že to není vlastně tak strašně jako nadupaný, jako všechny ty letní hity, že to není tak extrémně rychlý, protože úplně na rovinu v tom šíleném vedru stejně by se jako nedalo tak úplně skákat. Takže tohle je za mě geniální letní hit do tropického odpoledne, jako máme dneska, 24. června. Dneska odpoledne tady bude opravdu velký horko, protože dorazí samozřejmě i naše odpolední show a s nima to je jako vždycky zábava. Nikdy nevíte, co vás čeká. Co můžu slíbit je aktuální informace z regionu a pak, jak my říkáme, děj se vůle boží. Takže dnešní odpoledne opět bude boží. Tady na Hit Radio, už od 15 hodin.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Tak schválně, kdo z vás už má budík před 3 ráno, aby sledoval mistrovství světa ve fotbale, kdy budou hrát naši čeští kluci? Věřím, že spoustu z vás teď zvedlo ruku a taky zvedlo minimálně oči od papíru nebo od počítače. Schválně si dáme vědět nějaký společný tipy, jak se omluvit šéfovi, že jste třeba přišli trošku pozdě. Těším se na vás dneska ve 3 v odpolední show.

0: Eva Farna a Miraj s hitem Vzpomeneš si, bude 3:15, za chviličku začíná naše odpolední show, to znamená, že my se spolu loučíme, zítra se na vás budu těšit opět v pravé poledne, ve 12 hodin nás čekají srdcovky a zároveň zítra pro vás budu mít také i dva lístky na koncert skupiny One Republic, která bude o víkendu v Praze. One Republic jsou fantastický, nahráli spoustu nádherných hitů, včetně dokonce i jednoho hitu, který je inspirovaný vaší sousedkou ze třetího patra, zní takhle. Sunshine! Můžete slyšet živě. Už o víkendu. Já jsem Jirka Pelnáč, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Nestrácejte ani v tomhle šíleným vedru smysl pro srandu. Zítra to opět budete potřebovat. Budu se na vás těšit ve 12, tak se smějte.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny

0: Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál. Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
1: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
2: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
3: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
4: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete si.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
11: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně na příjezdu do Liberce z Turnova, stojí tady porouchané nákladní vozidlo, takže dávejte pozor. V Semilech v Brodské ulici na křižovatce s ulicí Letná se srazila dvě osobní auta. Počítejte tady se zdržením a taky za Kytlicemi na Děčínsku směrem na Rumburg uvízlo nákladní auto pod viaduktem. Silnice tady je neprojezdná, tak se tomu vyhněte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
5: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření. To by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Vláda v pondělí uvedla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ještě ten den se prezident obrátil na ústavní soud. Prevence a odborná pomoc mohou zmírnit dopady závislostí na jednotlivce i celou společnost. Středočeský kraj proto podpoří organizace, které v této oblasti působí. O důležitosti pomoci mluví hejtmanka Petra Pecková.
11: Díky práci terénních programů nebo ambulancí a nízkoprahových center dokážeme včas snižovat zdravotní i sociální rizika, například předcházet závažnějším dopadům závislostního chování, jako je zvýšená kriminalita, a také chránit veřejné zdraví, než šíří se třeba žloutenka anebo HIV.
10: 4 instituce, které se zaměřují na poskytování adiktologických služeb, dostanou od Středočeského kraje téměř 7 milionů korun. No a téměř 40% malých a středních firem a podnikatelů hodnotí umělou inteligenci jako vítaného pomocníka. Proti tomu 15% podle průzkumu vnímá spíš jako ohrožení. AI se v Česku zatím silně prosazuje v poradenství nebo v profesních a IT službách.
1: Fotbalový servis.
10: Trenér Miroslav Koubek věří, že čeští fotbalisté mohou v závěrečném zápase skupiny na mistrovství světa porazit domácí Mexiko, i když to může vypadat jako malý zázrak. 74-letý kouč je přesvědčen, že týmu by mohla pomoci i zkušenost z březnového play-off, v němž zvládl 2 duely o všechno. Od svých svěřenců chce lepší výkon než v prvních 2 utkáních skupiny. Kolik změn v sestavě chystá, zatím není jasné.
0: Aktuálně na severu 28 stupňů Celsia, denní maxima se dneska šplhají na 31. Máme jasno nad celým severem, takže takhle to dneska vydrží až do večera.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, startuje odpolední show, s vámi už je Denisa Janečková a nás čeká dneska spoustu skvělých témat a taky několik soutěží. Společně dneska taky vyhrajete i plnou nádrž, tak jak to prostě u nás na Hit Radio Kontakt chodí. Takže buďte s námi, já vám rovnou na start posílám Bruno Marse a taky Locked Out of Heaven. Tak jdem na to. Hit Radio.

Na Hit Radio Kontakt Leony a taky By Your Side. To je takový kousek, mě to úplně připomíná, jak si někdo pluje na loďce, v tom sluníčku, na řece, na moři, úplně kdekoliv a jenom si tak unechává unášet tou vodou. To je asi to, co mě přivádí k tomuhle hitu. Každopádně teď se pojďme podívat na naše dnešní vstávání, protože dneska v noci budeme vstávat, velká většina z nás, před 3 ráno, protože ve 3 ráno se odehrává zápas Češi proti Mexiku na mistrovství světa ve fotbale. Co si budeme povídat, jako vstávat takhle brzo a vypadá to, že potom už rovnou jít do práce nebude úplně jako za odměnu, takže je tady na místě říct si nějaký výmluvy pro šéfa na zítra, proč vlastně nefungujete na 100%, nebo proč jste dorazili třeba později do práce a podobně. Věřím, že spousta šéfů stejně bude vědět, že šlo o mistrovství světa ve fotbale a ne o váš nachlazený krk nebo nemocný dítě, ale i tak, pojďte mi dát vědět nějaký super výmluvy na to, proč jste přišli do práce pozdě. Číslo znáte, 606 825 404, to je náš WhatsApp a já vám do té doby, než si přečteme vaše zprávy, posílám pecky. Maroon 5, Christina Aguilera a Moves Like Jagger. Kousek, který vás rozhejbe a věřím, že si i zatančíte. Tak do toho, jdem na to.

0: Selavi a taky Khalid v Eteru Hit Rádia Kontakt. Tohle, to jsou ty pecky, které potřebujete ve středu odpoledne.
1: Jsme Hit Rádio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Co si budeme povídat, ve středu odpoledne, kdy míříte třeba domů z práce, potřebujete taky nejen skvělý hity, ale i info z našich silnic, abyste dojeli domů v pořádku a taky co nejrychleji. Od toho jsme tady my, Hit Rádio Kontakt, který pro vás má ty nejnovější zprávy z našich silnic, to znamená pozor na Děčínsku za Kytlicemi směrem na Rumburk, tady uvízlo nákladní auto pod viaduktem a silnice je neprůjezdná, to znamená, že to musíte obět a vzít nějakou objížďkou. Zároveň pozor na příjezdu do Liberce z Turnova. Stojí tady taky poruchané nákladní vozidlo. Tady dávejte pozor, naštěstí je to otevřeno a na výjezdu z Turnova ve směru na Liberec u Hrazenic, u Krajnice probíhá údržba zeleně, takže tady jede pomalu jedoucí vozidlo údržby, proto taky raději nohu z plynu. Vaše dopravní info nám dávejte vědět a to na náš WhatsApp. My vám dneska budeme rozdávat plnou nádrž. To stojí za to, takže hodně štěstí. Před námi další pecky už za chvíli.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
3: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
8: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
1: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisku levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
14: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
15: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
16: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
15: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
16: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
15: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
17: Pozor, velká
5: slevová akce vtedy.
17: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
18: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
19: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
20: Hit Radio.
21: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
22: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Sebastian a taky Toulava, krásný kousek, Sebastian taky rodák z Liberce, dozněl éterem Hit Rádia Kontakt. Já jsem se vás před malou chvilkou ptala, jakou máte výmluvu, až se z vás zítra šéf zeptá, proč jste přišli pozdě do práce, anebo třeba proč nefungujete na 100%, protože věřím a vím, kdybych se podívala vám všem do telefonu, že máte budík třeba na 2:45, když od 3 hrajou Češi proti Mexiku na mistrovství světa ve fotbale. Píšete mi ve velkým a koukám třeba tady na zprávu od Verči, což trošku míří k tomu songu Toulava. Verča totiž napsala, omlouvám se za zdržení, našla jsem před domem želvu, želvu nemám, nikdo v ulici nemá želvu, situace se vyvíjí. Jo, jakoby proč ne, že jo, dokázat to můžete, stačí jenom vyfotit želvu, anebo dneska, když už máme chytré telefony a taky umělou inteligenci, tak udělat třeba fejkovej příspěvek se želvou. Koukám třeba taky na zprávu od Honzy, který napsal, dorazím později, Google mi ráno oznámil, že moje obvyklá trasa neexistuje. Já mu bohužel uvěřil. Vždycky to je možnost svíst na technologie, na novodobé technologie, taky dokážu pěkně zradit. Kamarádi, spoustu různých typů tady mám a jako jsem, ještě tady koukám od Elišky, je tady zpráva, dneska nebudu fungovat na 100%, nabízím ale solidních 43% a k občasné fotbalové analýzy úplně zdarma. Což tady si myslím, tímhle to můžeme ukončit, díky za všechny zprávy, docela se mi to tady nakupilo, tak se zrovna všechno pročíst a vám posílám další pecky. Lean Rhymes a taky Can't Find Moonlight.

0: Linkin Park Up From The Bottom, pořádná nakopávka, takhle Fetru odpolední show. Ladíte Hit Radio Kontakt a my vám přinášíme ty nejlepší zážitky, taky vás posíláme na ty krásné místa tady u nás na severu, jako třeba pevnost Königstein. Ještě, že bydlíme blízko těch hranic, jo? Je to zhruba 15 až 20 kilometrů za německými hranicemi. Je to naprosto úžasná, krásná pevnost, kde je spoustu nádherných výhledů a vy si můžete u nás získat rodinnou vstupenku. Naprosto jednoduchý pravidla. Instagram, Facebook, Hit Radio Kontakt. Tam najdete soutěžní příspěvek a pod ten nám napíšete váš plán na léto, jestli jedete někam na dovču, co plánujete, jaký výlety, no takhle jednoduchý to je. Odpoledne budeme opět dneska losovat dalšího z vás, kdo si odnese tuhle krásnou výhru, takže vyražte hodně rychle tam zapsat váš plán na léto, ať třeba i vy můžete mít šanci dneska odpoledne vyhrát rodinný vstup na Königstein. Držím vám pěsti, věřím, že tohle je zážitek, který si prostě nechcete nechat ujít, jo? Prostě my to za vás vyřešíme, takhle jednoduchý to je. Takže do toho a před námi je Disturbed nebo Enrique Iglesias.
1: Liberecký kraj je oficiálně vlastníkem Ještědu. Získal ho i s unikátním nábytkem od architekta Otakara Binara, vytvořeným přímo pro Ještěd. Kdy se nábytek na Ještěd vrátí a co plánuje kraj s Ještědem dál, to vám poví krajský náměstek pro rezort majetku a investic Jiří Ulvr. Nalaďte si Hit Radio Kontakt i ve čtvrtek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Dopravní hlídka Hit Radio Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.
8: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
13: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo

0: zvládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před

Enrique Iglesias, Nadia a taky Tired of Being Sorry. Kousek, který právě teď doznívá éterem Hit Rádia Kontakt. Kamarádi, blížíme se k víkendu, už jsme v té lepší polovině týdne, to znamená za půlkou. A tenhle víkend bude vyloženě tropický až saharský, dalo by se říct. Jenom tady u nás na severu máme v předpovědi počasí psáno až 37 stupňů Celsia. To konkrétně v neděli. A celkově se říká o tom, se povídá o tom, špekuluje, že by mohly teploty dosáhnout absolutního rekordu, který dosavať drží 40,4. Uvidíme, jestli tohle přesáhneme. Každopádně víte, co máte dělat. Víte, že se máte schladit, dostatečně pít, namazat se a taky chránit hlavně hlavu. Nejlíp, když půjdete třeba někam na koupák, někam se pěkně schladit, dát si něco dobrýho, hydratovat se, prostě tak, jak to má být, jo? Chceme být všichni hlavně safe a ty nejlepší možnosti jsou tady u nás na severu. Samozřejmě máme tady spoustu různých míst, ať už jsou to přírodní koupaliště, jako třeba Lesák v Liberci, nebo nedaleko hranic taky v Německu, anebo i ty obyčejný

koupaliště, jako třeba Sluníčkov, Turnově Maškovka a několik dalších, který tady u nás máme. Takže je z čeho vybírat, určitě se tam potkáme, protože kdo by nebyl na koupališti, jako kdyby nebyl, takže těším se na to a taky vám posílám další hity, který vám pošlu i na cestu na koupák, z koupáku a třeba i na koupáku do uší. Teď už ale Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Shakira a taky její Zoo v Eteru Hit Radia Kontakt. Poslední minutka do 16. hodiny a to je čas, kdy se společně pojďme podívat, jak to vypadá tady u nás na severu na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na Děčínsku, ve Varnsdorfu v Kamenické ulici, došlo tady ke střetu dvou osobáků, takže počítejte s omezením. A v Jablonci nad ní jsou ve Fignerově ulici u křižovatky s ulicí Budovatelů havaroval cyklista. Na místě zasahují záchranné složky, tady projíždíte taky s omezením, tak snad tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
10: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vlna veder bude sílit, koncem týdne může být až 39 ve stínu. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili ideálně neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Potravináři teď varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů a hrozí tak zkažení potravin. Lidé si nechávají do boxu doručovat třeba pečivo, nápoje, mysli, tyčinky nebo doplňky stravy. Prázdniny jsou za rohem, období, na které se těší každý skaut a skautka. Je to pro ně ta nejdůležitější část roku. Letos jejich oddíly uspořádají téměř 1300 táborů, což je asi o 30 více než loni. Více už dodá mluvčí junáka Barbora Trojak.
11: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou a hlavně jsou spolu. V partě lidí, v níž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 tisíc dětí a jejich dospělých vedoucích.
10: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina nebo Plzeňsko. No a fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Záložník reprezentace do 21 let podepsal se čtvrtým týmem uplynulé sezóny nejvyšší soutěže dlouhodobou smlouvu. V otroci o tom informovali na klubovém webu.
0: Aktuální teploty u nás na severu na 29 stupních Celsia, denní maxima se šplhají na 31. Máme taky jasno, takhle nám to vydrží dneska až do večera.
8: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte odpolední show na Hit Radio Kontakt s vámi, je Denisa Janečková a my se vracíme ke slibovaným hitům. Pořádní Black Eyed Peas a Pump It.

Alex Warren a taky Ordinary dozněl éterem Hit Rádia Kontakt. Nám se blíží už taky pátek, jo? Už je skoro za rohem a tentokrát to není jen tak ledajakej pátek. Končí školní rok, známky už jsou uzavřený a to znamená, v pátek se předává vysvědčení. A jak to dobře známe, vždycky takhle na konci roku se taky vzhledem k vysvědčení rozdává nějaký dárek v různých firmách, v různých podnicích a to i tady u nás v Liberci. Třeba do Equalandie můžete vyrazit za vysvědčení se vstupenkou zadarmo. To znamená, vy přinesete vízo a dostanete vstup zdarma. Takhle jednoduchý to je. Zároveň do Babylonu můžete vyrazit na akci vykoupej v tom rodiče, školáci se samými jedničkami mají celodenní vstup do akvaparku za 20. Doprovod má 50% slevu na celodenní vstupný, což si myslím naprosto výhodný, no a nebo do zoo můžete vyrazit bez pětky za 2 pětky. To znamená, jakmile to nebude nějaká nedostatečná, tak za 20 můžete vyrazit i do zoologický v Liberci. Myslím si, že takhle krásný akce tady u nás na severu v Liberci máme. Já si pamatuju, že já jsem vždycky chodila do cukrárny na Šalďáku, která už bohužel nefunguje, ale věřím, že možná si někdo z vás vzpomene. Jmenovalo se, myslím, Jahůdka a byla neskutečně výborná, protože já jsem se tam vždycky chodila pro svůj jahodový dortík, vždycky za ty svoje jedničky, jo? Za tu dřinu, kterou jsem nechala za celý rok ve škole. Skválně mi dejte vědět, jestli i vy si vzpomínáte na nějaký vaše odměny za vysvědčení, které jste dostali, a já vám posílám další pecky, protože před námi je Kamrad a taky Feel Alive.

0: Tady hudba rozhodně nezastavuje. Rihanna nám to pověděla. Don't stop the music. Doznívá éterem Hit Rádia Kontakt. My máme 17 minut k 16. hodině a to znamená, že se jdeme podívat k nám na silnice.
1: Jsme Hit Rádio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Jsme Hit Radio Kontakt, jsme ten nejlepší kámoš na vaše cesty, protože víme o všem první, to znamená, že i vy víte o všem jako úplně první. Pozor třeba na Děčínsku ve Varnsdorfu v Kamenické ulici, tady došlo ke střetu dvou osobáků, takže počítejte s omezením a rozhodně nohu z plynu. A na Děčínsku na příjezdu do Krásné Lípy směrem od Rybniště probíhají stavební práce, tady taky počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám dávejte rozhodně vědět, protože my vám za to jako odměnu dáváme plnou nádrž úplně zadara. Číslo k nám na WhatsApp znáte 606 825 404. My jdeme na další pecky, před námi třeba Bára Poláková a Nafrněná. Tematicky, vy budete taky nafrnění, až budete mít tu plnou nádrž zadara. Tak do toho.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
3: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Viděla jste ten pohled, jak na mě mrkla, to je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. Zvážní pro lehkost.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Letní slevy právě odstartovaly!
8: Zažij léto naplno!
7: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát!
9: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmarš. Ramš. Výkup autovraků v ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
10: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
16: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
17: Zase lítáš v oblacích.
18: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
17: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
18: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
17: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
18: Více o akci na
19: firma na zážitky.cz.
18: Se
19: praků,
12: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
19: Všude zdejší, všude je fajn.
15: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Coldplay, Lil Sims, Burna Boy a taky We Pray, tenhle kousek, ten má prostě něco do sebe. Má takovýho toho ducha, který vás prostě nutí minimálně zpívat. Kamarádi, zpívat budete třeba i v areálu pivovaru Rohozec, protože léto tady je nabitý, přináší vám třeba adaptaci, což je taneční zábava a taky 5 hodin hudby s nejoblíbenější kapelou na Turnovsku. Už 25. července, takže pokud náhodou ještě tam máte nějaký volný místo v tom létě, tak si to rozhodně zapište a vyražte tam, protože to bude stát za to. Potom třeba 1.8. taky s Rohozcem na trosky Queen Ways. To znamená, všichni to známe, ty největší hity od kapely Queen. Tohle si prostě budete muset užít a budete muset vyrazit do pivovaru Rohozec, protože všichni to známe, tyhle akce. To prostě stojí za to. Když se vyrazíte na nějakou takovouhle akci, tančíte, s kámošema si tam bavíte, máte to dobrý vychlazený pivko, třeba nějakou klobásu nebo něco dobrýho a ten svět je prostě tak jednoduchý najednou v tu chvíli. Takže rozhodně tohle zapište do vašich kalendářů, věřím, že v rohozecké pivohraní v létě bude stát za to a stát za to budou i další minuty na Hit Radio Kontakt. Jak jinak, Alpha Will a taky Sounds Like a Melody, kousek, který si právě teď dáme tady společně a myslím si, že vám to taky zlepší náladu, přesně tak, jak to má být. Takže pojďme na to, hlasitost doprava, klidně se na chvíli zaspívejte nebo zatančete, nikdo vás nebude soudit, tady to je.

0: Katy Perry a taky Firework v éteru Hitrádia Kontakt doznělo krátce před 4:45 a my se společně pojďme podívat na centrálu cestovního ruchu Libereckého kraje. Víc vám o tom zjišťovala naše Déňa.
1: Rozvíjet aktivity v oblasti cestovního ruchu, propagovat region jako atraktivní turistickou destinaci a lákat do něj návštěvníky. To má na starosti centrála cestovního ruchu Libereckého kraje. Ve studiu vítám dneska jejího ředitele Davida Pastvu, který nám ty nejkrásnější místa na severu Čech představí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme si postupně projít jednotlivé oblasti našeho regionu. Začněme třeba Lužickými horami. Čím si podle vás získají srdce návštěvníků?
2: Já myslím, že unikátní na Lužických horách je taková klidnější atmosféra, krásné pěší trasy, dlouhé sjezdy na kolech. Je to samozřejmě to sklářství, ale jsou to třeba i skalní reliefy, které prostě jinde neuvidíme než v Lužických horách. A v posledních letech se mi velmi líbí třeba pivní stezka Lužických hor.
1: Přesuneme se do Jizerek, krásná severská příroda a tak trochu jiná atmosféra. Místo, které má spoustu lidí spojené hlavně s běžkama, Jizerky ale mají co nabídnout i v létě, vidíte.
2: Určitě, tak na první dobrou spousta lidí řekne, krásný cykloregion, úžasné dlouhé trasy právě ve stopách těch zimně upravovaných běžických tras, ale já tam vidím třeba nádherné výlety ve Frýdlantském výběžku. Představujeme si Jizerky i třeba se zámkem ve Frýdlantu, bazilikou v Hejnicích, která nabízí ale i třeba krásné ubytování, výjezd autobusem na Smědavu a potom pokračování pěšky na Smrk, takže i pěšky se dají objevit i Jizerské hory. Myslím si, že v letošní sezóně bychom mohli také upozornit na zcela nové informační středisko Jizerských na Mariánsko-horských boudách, nedaleko Protržené přehrady.
1: Máchův kraj, to je romantika sama o sobě. Co se tady dá zažít, kromě klasického léta u jezera?
2: Máchův kraj v letošní sezóně nabízí nově velmi rozšířenou expozici čtyřlístků na zámku v Doksech. Takže tu bych určitě doporučil rodinám s dětmi. No a na Máchově kraji bych určitě neopomněl ani zámek v Zákupech, který v loňském roce představil veřejnosti nově opravenou konírnu. Je to úžasné barokní místo. Ten zámek se neustále rozvíjí, bude stále hezčí a určitě přitažlivější pro návštěvníky.
1: Další oblastí je Český ráj, pískovce, skály, scenérie jako z filmu. Co byste doporučil navštívit v tomto malém ráji?
2: Podívejme se do míst, která jsou nejméně krásná a možná ne tak turisticky zatížená. Podívejme se do Lomnice nad Popelkou, hora Tábor nebo krásné vyhlídky, ať už třeba na těch skokanských můstcích v okolí. To jsou místa, která stojí za to objevit. A za mě Český ráj je samozřejmě i třeba cyklistika, takže kdo ještě nejel podél Jizery, tak určitě začít v Železném Brodě a pokračovat dál a dál. No a takový výlet zakončit na zámku ve Svijanech je určitě skvělý nápad, možná spojit s prohlídkou pivovaru. Takže si myslím, že Český ráj nabízí spoustu míst i právě mimo ta samotná skalní města.
1: Jak jste říkal, sever Čech se může pyšnit nejstrmnější železniční tratí v Česku. Zubačka jezdí na trase Tanvald Kořenov Harachov a je to ideální způsob, jak si zpestřit výlet do Krkonoš. Začím vším se Zubačkou můžeme do Krkonoš nechat odvést.
2: Právě v letošním roce pojďme přímo za tou Zubačkou. Ta trať prošla výraznou modernizací. Právě spolek, který o Zubačku pečuje, teď myslím ta historická vozidla, to muzeum, historickou výtopnu, tak v letošním roce nabízí velké množství speciálních jízd vlaků, ať parních nebo jiných historických, od pátku do neděle. Ale samozřejmě máme tady lidi, kteří využijí celou tu železniční trať jako dopravní tepnu. Já si umím představit takový krásný výlet do Harachova, kde k vlaku navazuje místní autobus a doveze mě do skládny v Harachově. Prohlídka, která je skvělou dopolední aktivitou. No a odpoledne už se můžu věnovat přírodě v Krkonoších. Těch možností pro pozorování a navštěvování přírody je v okolí Harachova velké množství. No a zpátky zase vlakem.
1: Tolik David Pastva o krásách severu Čech. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Děkuji vám za pozvání a přeju krásnou dovolenou na severu Čech.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
5: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On Work a Ona Shop.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
7: Je tak oslnivě stylová a konečně v České Lípě. Okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7. Oslnivě stylová. Až 90 km čistě na elektřinu. Kombinovaný dojezd až 1200 km. A výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7. Oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
8: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
9: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
8: Ale vyberu si sama.
9: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
8: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
9: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
10: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
11: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
13: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
14: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
15: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na Hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa,
15: Harley,
16: Tomáš Klus,
15: Single X.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
15: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
16: www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a Megle

Offenbach, Norma Jean Morrison a taky Overdrive. Etru Hitrády a Kontakt krátce před 17. hodinou. Kamarádi, stále tady spolu soutěžíme o plnou nádrž úplně zadara. Stále máte tu možnost napsat sem k nám na WhatsApp 606 825 404 nějaký dopravní info, který vás potkalo nebo který vy potkáváte třeba možná i pravidelně na vašich silnicích. Takhle jednoduchý to je, vy nám dáváte vědět a my vám za to rozdáváme plnou nádrž úplně zadarmo. To znamená nějaký výlet, na který se chystáte, ať už o víkendu, nebo třeba právě na začátek prázdnin, my vám ho zaplatíme aspoň tu cestu. Tak do toho číslo ještě jednou připomínám 606 825 404 a mezi tím vám posílám skvělý Miraje. Tady jsou jejich úžasný oči. Tak si to pojďte se mnou užít.

0: Dasha a taky Austin, Féteru Hit Rádia Kontakt. Takhle skvělý a nabitej kousek jsme si dali krátce před 17. hodinou a teď jdeme kouknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně v Liberci v Ruprechtické ulici, kde zasahují aktuálně záchranáři a policie u nehody osobáku s chodcem, takže počítejte určitě s omezením provozu. A pozor taky na Děčínsku ve Varnsdorfu. Připomínám, v Kamenické ulici došlo ke střetu dvou osobních aut. Tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám pak volejte na 800 900 952.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Prezident tam chce, vláda s ním nepočítala. Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, aby mohl na summit jet ještě před rozhodnutím o kompetenční žalobě. Prázdninové období sebou přináší zvýšený provoz na silnicích. Dlouhé kolony ale mohou komplikovat práci záchranných složek. Proto by řidiči měli dodržovat důležité opatření, jak říká mluvčí hasičů Pardubického kraje Lucie Pipiš.
8: Základním pravidlem je včasné vytvoření záchranářské uličky. Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
7: Při dalším stání v koloně je dobré mít v autě dostatečnou zásobu pitné vody a lehké trvanlivé potraviny. Nejvýkonnější oficiálně známý počítač mají poprvé od roku 2007. V Číně je v Národním superpočítačovém centru v Shenzhenu. Z prvního místa se sadil americký superpočítač. Čínský superpočítač zvládne více než 2 triliony výpočetních operací za sekundu. No a postup českého týmu do vyřazovací části fotbalového šampionátu není podle bookmakerů příliš pravděpodobný. Zachránit by Čechy mohla pouze výhra nad Mexikem. Sázkové kanceláře i výrazná většina sázejících, ale spíše věří Mexiku. Duel Česko-Mexiko se hraje zítra ve 3 ráno našeho času.
0: Zítra čekáme na severu teploty až na 33 stupních. Většinou jasno, odpoledně přechodně až polojasno, takže zítra rozhodně nutnosti jako opalovací krém, tak i sluneční brýle a hlavně nějaká čapka na hlavu.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračujeme v odpolední show, před námi další hoďka. Tady je Pink a taky What About Us. Tak pojďme si to užít.

Ladíte Hit Radio Kontakt, Damiano David už se kouká na to další léto, my řešíme to aktuální léto, které je právě teď a tady, a my vám taky rozdáváme vstupenky na Königstein, pevnost, která se nachází zhruba 15 kilometrů za českými hranicemi. Naprosto krásný místo, úžasný místo, kam vyrazit na výlet. No a dneska vyhrává Šárka. S Šárkou jsem se spojila, bohužel technika nás zradila, znáte to, ta novodobá technologie je holt někdy dokáže zradit. Každopádně Šárka nám napsala, že by ráda vyrazila, nebo že vyráží letos s rodinou na východ slunce na Sněžku. Což už jsem taky slyšela několikrát, tenhle nápad vlastně kam vyrazit, ale jako třeba vstávat v jednu ráno. Nebo možná i dřív, abyste stihli ten východ slunce. Určitě to stojí za to, jo? Těšíte se, jste pyšní na to, že jste to potom skonali, ale já vám říkám, že bych přišla domů a spala bych celý den až do dalšího dne. Každopádně, Šárce, moc gratulujeme, odnáší si rodinnou vstupenku na Königstein a vy můžete být těmi dalšími. Stačí vyrazit na Instagram nebo Facebook Hit Radio Kontakt a tam nám napsat vaše plány na letošní léto.

0: Flames a taky David Guetta a Sia v éteru Hit Rádia Kontakt. Takovýhle pecky vám posíláme ve středu odpoledne.
1: Jsme Hit Rádio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Nejen pecky, ale taky správný info z našich silnic vám dodáváme jedině my, protože právě my jsme ten nejlepší kámoš na vaše cesty. Hit Radio Kontakt to zná všechno úplně nejlíp. Pozor na Semilsku, aktuálně v Turnově v Nádražní ulici šetří policie střed dvou osobáků, takže tady se tomu vyhněte nebo projíždíte hlavně s opatrností. Připomínám nehodu taky v Ruprechtické ulici v Liberci, kde zasahují záchranáři a policie u nehody osobáku s chodcem. Taky počítejte s omezením provozu a ještě stále se řeší nehoda v Kamenické ulici ve Varnsdorfu, kde se střetly dva osobáky, takže i tady opatrně. Laďte i dál Hit Radio Kontakt, protože to nejlepší info vám přineseme zase jenom my a to zhruba už za půl hoďky. Do té doby Ella Henderson, Rudimental nebo taky Poetika.
2: Liberecký kraj je oficiálně vlastníkem Ještědu. Získal ho i s unikátním nábytkem od architekta Otakara Binara, vytvořeným přímo pro Ještěd. Kdy se nábytek na Ještěd vrátí a co plánuje kraj s Ještědem dál, to vám poví krajský náměstek pro rezort majetku a investic Jiří Ulvr. Nalaďte si Hit Radio Kontakt i ve čtvrtek.
1: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
8: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
11: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
12: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
13: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
14: Tento víkend ožije město Šluknov zámeckými slavnostmi. Letos se bude slavit 20. výročí znovu otevření Šluknovského zámku od požáru. V pátek zaspívá kapela Kabát Revival, Toxic People a Z5. V sobotu vystoupí se svými hity Ondřej Hejba a skupina Žlutý pes, naše několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a nářez nakonec Děda Mládek Illegal Band. Chybět nebude ohnivá a laser show a after party dance mission. Více na sociálních sítích města Šluknov.
15: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
16: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
17: Všude zdejší, všude je fajn.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Novinka Féteru Hit Rádia Kontakt, poetika a taky blízko. Doznělo právě teď, no a my jsme se přiblížili k tomu, že tady opět rozdáváme nádrž zadara. Přesně tak, jak říkám. Dneska nám napsal Milan, který jezdí do práce ulicí Harantova v Děčíně, protože tady je to omezeno. Pracuje se tady na silnici, stále to trvá, mělo to být ukončené už dřív, ale bohužel stále to trvá. To znamená, že tahle uzavírka je opravdu nepříjemná. Vy na ní určitě dbejte taky. Milan si právě teď za tuhle informaci odnáší plnou nádrž zadara. Takhle jednoduchý to je. Milan se teďko bude užívat, bude tankovat a bude se cítit jako největší král, protože prostě platí Hit Radio Kontakt. Takhle jednoduše bych to řekla, kamarádi. Vy určitě napište, protože samozřejmě i zítra pro vás bude nachystaná nádrž zdarma. Vám ta zpráva zabere zhruba tak 3 minuty, jo? Hlasovku nebo zprávu poslat na náš WhatsApp 606 825 404. No a potom si můžete užívat. Teď už se jdeme užít Imagine Dragons a jejich Demons. When

0: Grant a taky Haley Bennett, Way Back Into Love. Romantiárna, kterou jsme potřebovali úplně všichni na Hitrádiu Kontakt, dozněla právě teď. Za chvíli už vás čeká večerní speciál, je středa, to znamená jediný, vaše středa. Playlist podle vás, s Leou Dindější. Ano, tak jak to slyšíte, tak to taky je. Dneska od 6 do 9 si playlist určujete sami, vy si necháváte zahrát to, co si chcete nechat zahrát a věřím, že tohle je takový ten malý dětský sen úplně každýho z vás. Já jsem si to taky přála vždycky, aby mi zahráli v rádiu, no a vidíte to, hraju vám já. Nakonec, protože tady jsem s váma, ale jsem nejradši, protože přece jenom je to skvělý. Každopádně vy si nechte nechat zahrát dneska po 6. hodině, nechte Leu, ať vám zahraje, zavolejte ji do studia nebo vyplňte formulář na webovkách Hitrádia Kontakt, no a potom si můžete užívat ty svoje 3-4 minuty štěstí, protože prostě má to takový to svoje vlastní kouzlo. Nechat si zahrát v rádiu, kdo by to nechtěl. Já vám posílám Lucinzo a Don Omar už za chviličku, anebo taky Taylor Swift.
1: Dopravní hlídka Hitrádia Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
2: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
7: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu. Otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
8: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Taky nechcete končit léto větou.
10: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
15: Užijte si zážitkové léto s Allegri.
16: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
17: Romantika.
16: Sportáky.
17: Zábava pro děti a mnohem víc.
16: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
18: Firma na zážitky.
17: CZ.
19: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
20: Klikni!
21: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
20: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
21: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
20: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
21: Když repráky, tak Mironet.
20: Klikni dvakrát.
22: Hit Radio Kontakt.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Fate of Ophelia a taky Taylor Swift v Éteru Hitrádia Kontakt krátce před 6 odpoledne. Kamarádi, my se pro dnešek musíme rozloučit. Do cílové rovinky se dostala i odpolední show, to znamená, že za chvíli už se na vás čeká a chystá večerní speciál v podání Leji Dindější a vaší středy. To znamená playlist jenom podle vás. My si už uslyšíme zase zítra ve 3 odpoledne, kdy se na vás budu těšit, budeme si zase povídat o dalších věcech a zároveň budeme mít už po dalším zápase na mistrovství světa ve fotbale. Těším se na to, zítra se na vás těším, tak zatím čau!

0: Zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu. Hit
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně v Liberci v Úvozní ulici, v úseku mezi ulicemi Ostašovská a Chatová, probíhají práce na silnici, komunikace tady je neprůjezdná a taky v ulici Pionýrů v Liberci probíhají práce na silnici, ani tady aktuálně neprojedete. Tak na to myslete, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grillpointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ID dám plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na Tenax. / auto.eu

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda má zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe.
4: Doposavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval. Jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky.
3: Pro tuto chvíli je tedy potřeba praxi zachovat, plyne z rozhodnutí. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci dopravně bezpečnostní akce se zaměří na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly nás čekají také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to jeho kabinet snažit pro rok 2028. Na poslední zápas českých fotbalistů v základní skupině světového šampionátu jedou i naši fanoušci. Podle fotbalové asociace zasedne v hledišti Aztéckého stadionu v Mexico City více než 6 000 příznivců s českou národností. Zápas s domácími Mexičany začne po půlnoci ve 3 ráno našeho času.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: V průběhu večera i noci většinou jasno, nejnižší teploty kolem 18 až 14 stupňů, zejména v údolích pak kolem 11. Zítra nás čeká opět slunečný den a další oteplování. Jasno, skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách se ochladíme, tam totiž naměříme pouze 25. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a je to jasný, to znamená, že všichni musíme vyrazit na hory. Tak než se zbalíte, tak já vám k tomu dám to nejlepší z 80., 90. a milénia. To by šlo, co říkáte? No a začneme samozřejmě tou největší legendou ze všech legend. To jsou Queeni a jejich Radio Gaga.

Mr. President a Coco Jumbo, posloucháte Hit Radio. Krásný, upocený večer, půl roku do Vánoc, přesně. A naštěstí pro nás, protože léto to tak venku nevypadá. Ačkoliv jsou ty teploty lehce dramatické a budou stoupat, nevím, jak moc na to koukáte, ale postupně přitvrzujou. A třeba v neděli tam hlásí nějakých 40 stupňů. Pohoda. Úplně v klidu. Prosím vás, zásobte se ledem, jo, takovýma věcma praktickýma na ochlazení. Jak spát v noci, neporadím. Pokud nemáte klimatizaci, tak otevřít okna samozřejmě, ačkoliv já to zkouším a už ani v noci to nefunguje, takže si můžeme maximálně držet pěsti. A třeba vás ochladí taková dávka intenzivní romantiky. Mám tady totiž Whitney Houston a legendární I Will Always.

0: Tohle jsou R.E.M. a Bad Day, posloucháte Hit Radio. Já doufám, že vy jste dnes špatný den neměli. Ale zároveň pojďme si říct, a možná už jste to taky spozorovali, že to teplo dělá lidem zvláštní věci. Mně dneska přišlo, že je den bizárů třeba, jo? Že všichni jako tak nějak, nebo třeba polka lidí, co jsem potkala, tak se chovali úplně iracionálně. Tak klidně napište 777937777, dělá s váma to teplo taky něco? Já třeba si všímám, že mnohem víc zapomínám, jo? Že jako někam jdu a pak netuším, vůbec netuším, co jsem třeba chtěla další 4 hodiny dělat. Tak podělte se, jestli na vás má tady ten žár venkovní nějaký vliv, nebo jestli jste úplně v pohodě a jestli si užíváte to, co právě zažíváme. K tomu možná jediný song, který umíte německy. Nena už za malou chvíli a k tomu třeba Šalom.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na Tenax/auto.eu.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 tisíc korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
3: Bydlet o úroveň výš?
4: Můžete i vy.
3: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
4: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
3: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
4: Rezidence Level 21.cz.
5: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

To nejlepší z 80., 90. a milénia Nena právě teď na Hit Rádiu. No, já jsem se vás ptala, jak se cítíte. Jak se cítíte v tomhle brutálním vedru, který trvá už několikátý den. No a třeba Pája tato vystihla podle mě za nás za všechny, píše: ahoj, v tom vedru si připadám jak vepřový ve vlastní šťávě a jsem unavená a už vůbec se mi nic nechce. No, tak naprosto v pořádku, Pájo, já myslím, že jsme v tom všichni dost obdobně, jo, tak někdo vepřový, někdo hovězí, já jsem třeba podle mě hovězí ve vlastní šťávě, každý podle svého vkusu, prosím vás, jo, jedinou jistotou, takhle, přežijem to je jasný, jo, a ta další jistota, to jsou ty nejlepší hity, třeba vás to trochu schladí, Crazy Town a Butterfly, právě teď do vašich uší.

0: zpěvačka Sandra a její Everlasting Love. Posloucháte Hit Radio. To jsou takový songy, co jsou s náma celý ty léta, prostě máme je v hlavách, jo. Pak jsou songy, který jsme třeba zapomněli a díky nějakému seriálu se nám připomněli. Kdo viděl Stranger Things? Vidím ruce 1, 2, 3, 4, výborně. Tak právě song zpěvačky Kate Bush, Running Up That Hill, se díky tomuhle seriálu dostal opět do čela žebříčku. Je to neuvěřitelný, co jeden slavný seriál dokáže. No a my si Kate Bush dáme za chvíli.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Chlumci u Ústí nad Labem za 3 590 000 korun, rodinný dům v Lázních Kinžvart u Chebu za 1 200 000, chalupa ve Volenicích na Strakonicku za 4 490 000, komerční pozemek v Nepomyšli u Loun za 6 360 000 a rodinný dům v Praze Cholupicích za 20 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
14: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsem osel.cz.
15: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
17: Hit Radio.
18: Makes me feel

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.

Culture Club právě dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. A čeká nás zásadní fotbalový zápas. Ano, z dnešní noci ve 3 ráno, že jo? Nevím, jestli budete někdo dobrovolně vstávat. Každopádně naše česká repre, fandíme jí, přejeme jí to samozřejmě, nastoupí proti favorizovanému Mexiku. Mexiko zatím ještě neprohrálo, bych chtěla říct, na tom turnaji. A my potřebujeme výhru, abychom měli šanci postoupit. Já nevím, jako, jak si myslíte, že to dopadne? Kolik to bude? Schválně, napište 777-937-777, jestli si myslíte, že mají Češi ještě šanci, jo, nebo by měli začít trénovat na další šampionát. A jestli jim věříte, a klidně, jestli budete koukat, páč, to mě zajímá, jestli někdo z vás si dá tu práci a prostě ve 3 ráno stane. Jestli jo, tak jste hustý. Tohle jsou M People.

0: Tohle je Garrett Gage na Hit Radio Classic, krásný večer. Naptala jsem se, jak to podle vás dopadne, ten fotbal, jo, naši versus Mexiko. Tohle, obávám se, že tady Vláďa ten bude nejblíž. Píše, myslím si, že to skončí 3-1 pro Mexiko. Takhle. Když dáme aspoň gól, tak super. Já si myslím, že i to by byl samozřejmě úspěch, protože oni teda budou muset kluci absolvovat zápas v 2200 metrech nad mořem, což taky není úplně jednoduchý. A takže taková polehčující okolnost, že jo. Každopádně fandit budem samozřejmě všichni, někdo možná teda ve spánku, třeba já, ale to nevadí, jo, i tak fandíme. Za chvíli už Chris de Burg, taky Katrina nebo tým.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
8: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
9: Asi bouchla hadice.
8: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
9: Co?
8: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
9: Chlapi, jedem do Hostru!
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na Nová Kunratická.cz.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit rádiem. Hit rádio.

Nádhera, Týma, krátké lásky, posloucháte Hit Radio. Krátké vlásky, taky by to šlo. Dámy a pánové, zvládáte nebo můžete se v práci flákat? Důležitá otázka. Údajně totiž se v tom zlepšujeme, což je za mě skvělá zpráva. Dokonce už teď proflákáme v práci víc než hodinu denně. Průměrně je to asi 65 minut. A je to zase o něco víc než loni. Jo, jakože zlepšujeme se, což je důležitý. Jednou z toho bude podle mě další národní sport vedle hokeje třeba. Každopádně, jestli to umíte, jestli vám to jde, klidně mi to napište. A hlavně, jak se flákáte. V dnešní době samozřejmě hodně frčí, že jo, sociální sítě, takže někdo prostě kouká na socky, někdo jiný chodí pravidelně často na záchod, pač tam máte aspoň trošku klidu, že jo. Jinak si většinou řešíme takový ty osobní věci, taky pro jen hodně nakupujeme v práci. To je podle mě ale nebezpečný. Protože to, co vy děláte, hnedka utratíte, že jo? Tak jenom na to prosím vás opatrně a teď Dr. Alban.

0: Sam Brown a Stop, posloucháte Hit Radio. Vrátím se ještě na chviličku k tomu fotbalu, protože jsem se vás ptala, jestli na to vstanete, že jo? No a pozor, píše Petr, což dává smysl, píše, na tu ostudu vstanu, pač je dalších 20 let nikdo na mistrovství světa neuvidí. No, jako by něco na tom bude, jo, tak takhle, kdybyste potřebovali motivaci k tomu vstávání, nebo třeba k tomu dojít si pro další nanuk, nebo pro něco studeného do ledničky, nebo se jenom přesunou ze zahrady na gauč, případně obráceně, něco bych tu na to měla. Za chvíli král všech králů, co se motivačních songů týče, Survivor, Eye of the Tiger, k tomu John Secada nebo French Affair.
1: Na semaforech červená, kolona, která nejede. Žádný stres, my ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: V Liberci na nájezdu ze Šumavské ve směru na Chrastavu.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
3: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
4: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
5: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky
14: CZ.
16: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
17: Vinetu!
18: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
19: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu, otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.

0: Tak proč hýkáš? Nejsem osel.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít pak ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
2: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
8: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová, dál si dáváme to nejlepší z 80. 90.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, posloucháte Hit Radio. A je to neuvěřitelný, koukám do kalendáře a pozítří je vysvědčení. Hustý, tak doufám, že už máte odměnu pro svoje školáky vymyšlenou, nějaká motivace musí být, jo. My dostáváme výplatu, ale oni potřebují nějakou tu motivaci, dobře, 2 měsíce prázdnin, jsou celkem solidní, ale minimálně nějaká ta zvrška, jo, pizza, jo, něco takového hezkého, co jim udělá radost. Nezapomínejte zároveň, že jsou to jenom známky, vůbec o nic nejde. Tak držím pěsti, ať to vaši školáci zvládnou v pohodě, vy samozřejmě taky. No a tohle už je Enrique Iglesias. Born ready.

0: More Than Words, to jsou Extreme, vy posloucháte Hit Radio Classic. My si tady společně dáváme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Songy, které jsou třeba i zapomenutý, a pak taky songy, které prostě znáte. A jakmile je slyšíte, tak vám vlastně zlepší náladu. A to je třeba song od Bonnie Tyler, který mimochodem zní i ve filmu Shrek. No protože je skvělej, že jo? Tak jo, Bonnie Tyler, za chvilku k tomu byli Joel nebo Jay-Z a Beyoncé.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.

Jay-Z a Beyoncé společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer a pokud se vám v tom vedru taky nic nechce, tak nebojte, protože třeba v Anglii teď nastala poměrně bizarní situace, protože zrušili akci, která má upozorňovat na extrémní vedra kvůli extrémním vedrům. Jo, jakože v podstatě nemůže být lepší ukázka toho, že jsou extrémní vedra, když i tuhle akci, která o nich pojednává, museli zrušit. Tak prosím vás, nemějte sami sobě za zlý, že teď zrušíte nějaký program nebo cvičení nebo úplně do cokoliv, do čeho se vám nechce, můžou za to extrémní vedra, jo? Tak jo, co ale pomůže, to jsou další hity právě teď. Right, set, Fred, don't talk, just kiss.

mine. The one and only reason is fun, fun, fun.

0: Vá v éteru Hitrádia, krásný večer. Za chvíli 9 hodin, já se s vámi budu pro dnešek loučit, užijte si krásný zbytek toho tropického večera i krásný zbytek toho tropického čtvrtku. Společně se slyšíme v pátek v 6 hodin, mějte se krásně, vydržte to, přežijte to a budu se na vás těšit. Za chvilku samozřejmě další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia, Depeche Mode, U2 nebo Spice Girls.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
10: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
15: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
19: Dan Landa.
18: Mirá.
19: Rybičky.
18: Migové.
19: Jdeme na Hrady.
18: 8 hradů.
19: 8 víkendů.
18: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
19: Dan Landa.
18: Harley.
19: Tomáš Klus.
18: Xindle X.
19: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
18: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
19: To jsou Hrady. www.hrady.cz.

0: do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Kvalitní obědy přímo do práce či domů denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Tomáš Klus.
0: Xindle X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Kvalitní obědy přímo do práce či domů denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky.
2: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
2: Harley.
1: Tomáš Klus.
2: Single X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně.cz.
7: Náplně hned.
8: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
4: Asi bouchla hadice.
3: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
4: Co?
3: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
4: Chlapi, jedem do Hostru!

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. gelato.dv.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindle X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla.

0: ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato de la Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato de la Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.